0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ete. Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

z míst, kde jsem se narodil, teď opravdu myslím zeměpisně, používáme takový výraz padnout za vlast, jo, tak pojďme dneska ještě společně padat za vlast, co se týče počasí, protože teploty mají být víceméně na Moravě a ve Slezsku podobné jako včera, i když včera, jak máma hlásila, jo, a místy padly teplotní rekordy, tak sem tam foukalo, i když teplé, ale foukalo, jo, tak berme to jako optimisté. Ta noc taky byla trošku příjemnější než ta předchozí, v každém případě stále ještě tropy. Rádio Čas a všechno, co k tomu patří, jenom hold ten stín a tekutiny si musíte dodat sami. Radím se Byslav Bednář, jméno mé, přeju vám krásné pondělí. Kde je Lenča? O tom už za chvíli. V každém případě čerstvé informace má dneska pro vás Kristýnka Kubánková. Čup. Rádio Čas.

0: další historický meteorologický moment. Stanice v Doksanech na Litoměřicku totiž naměřila 41,1 stupně Celsia. Znovu se tím posunul absolutní teplotní rekord země. Extrémní vedro tak dále láme dosavadní hranice.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
0: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. V Olomouckém kraji ve velkém startuje bytová výstavba. Například Šumperk chystá v areálu bývalé Hedvy jeden z největších projektů za mnoho let. Jeseník připravuje dostupné nájemní bydlení a Mikulovice už začaly stavět vlastní bytový dům. Vedle radnice do výstavby pouštějí také soukromí investoři.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejbalisté nestačili v boji o zlato na

0: Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak možná, že se někteří probouzíme, někteří ani nespali, protože tropická noc je zastihla ve celé své kráse. Mimochodem, já jsem se spotil víc nad ránem, když jsem si dával malou rozcvičku a cestu do práce, než v noci, kdy jsem si teda jako troufl nechat otevřenou i loďi. Já mám z toho jinak velký vítr, i když jsem relativně vysoko v každém případě. Zkrátka, budeme vás ochlazovat na dálku, pojďme to ještě dneska vydržet, potom se to vrátí k tomu, ne pozor, ke sněhu ne, ale prostě k tomu klasickému létu, tak jak ho známe víc. A borci všichni, kteří jste to dokázali, samozřejmě i všichni v bílých pláštích, záchranáři, hasiči, protože vy jste se ty poslední dny činili, takže tleskám za celý tým Rádia Čas. Máme tady, no, dá se říct, předposlední červnový den, ale začátek prázdnin pro kluky a holky. Se vším všudy je 29. června a v kalendáři jméno, které evokuje českého prezidenta, ale komplet českého prezidenta, to znamená Petr a Pavel, nebo chcete-li taky Pavel a Petr. Hezký svátek, ať vám 5, 20 nebo 50, no a za ranní tým zdraví moje maličko Stradím Sobislav Bednář, kde je Lenča? Malá dramatická pauza? To se dozvíte už za chvíli.

Ještě jednou ranní pozdravení někomu, dobrou noc, pokud máte po noční akci, grilovačce nebo návštěvy nějakého koncertu, festivalu a podobně a můžete si dovolit ten přepich si teď pospávat, konec konců všichni školou povinní, včetně pedagogů, což vám přeju, protože jste si to obě strany zasloužili. Lenča si taky v uvozovkách vyžádala tak trošku odpočinek, i když jako bude se hodně hýbat v městě mně zaslíbeném, já mám Prahu hodně rád, Lenča se tam přesouvala včera hodně dramaticky. Nevím, jestli to můžu prozradit, ale jo, prozradím to, protože se to týkalo i mě. Když jste si poslední dny kupovali jízdenky na vlak, tak nevím jak vy, ale já jsem tam měl všude jako možná varování, prosím vás, vemte si dostatek tekutin, když tak nějaké potraviny, protože to víte, jak ty tropy dělají různé věci na železnici, tak abyste nikde nezůstali trčet. Já den předtím, než cestovala Lenča, jsem se přesouval z Opavy do Ostravy v podvečer, v obrovském hicu, to se opravdu točilo kolem těch 40, no a třeba, že tahleta spojnice vždycky nabízí takové ty elefanty a dvoupodlažní vozy, tak tentokrát jsme měli takového jako sympatického, asi opraveného kodrcálka, který ovšem klimatizaci neměl a měl okna, která fungují jenom, když se rozjedete, takže když 10 minut čekáte v tom vlaku, tak je to masíčko a některé části vlaku dokonce měly jenom takovou předsínku, která byla bez oken, takže jako za těch 30-40 minut jízdy lidi to bylo maso. Lenča včera něco podobného, ale pozor, ona o tom mluvila už hodně dlouho, aby to tak nedopadlo a dopadlo, protože jsme sledovali předpověď počasí. Přesouvala se v odpoledních hodinách, dejme tomu z Ostravska nebo z Hranicka, směr Praha. Nebudu říkat, kterým dopravcem. Už dopředu je varoval, že v některých vozech nejde klimatizace. Lenča tam tradá, chytla naštěstí klimatizaci a někde za Pardubicemi psala, že i tam to ta klimatizace vzdala, že takzvaně padla za vlast, takže stáli někde v polích. Ta cesta trvala celkem plus minus 5 hodin a dorazila minimálně jako o pár kilogramů lehčí, ne, že by to potřebovala, ale prostě to z vás odteče, kdybyste nechtěli, jo. Takže proč do té Prahy? Jednak, aby vypla, si odpočinula po té cestě, ale hlavně ji čeká taneční workshop, což budeme trošku i mapovat, když tak na našich sociálních sítích a nebo ve speciálních videích pro televizi Relax, kde jsme pravidelně vidět, jo. Takže TV Relax, ranní káva s rádiem Čas, Radim, Lenča, naši kolegáčci. A to by, myslím, na úvod tohle ráno stočilo. Takže ještě jednou pro ty, kteří se probouzí. 29.6., 8 minut po 6. Rádio Čas a hity, které milujete.

Ranní siesta s Rádiem Čas a Radimem, tak jsem ztratil koule, nebo spíš nabral, nevím, jak se to říká. Nicméně relativně brzo na to naše ráno, protože většinou si troufneme tak kolem 7:30, 8:00. Zapínám klimatizaci, protože během neděle, takhle, já jsem byl včera tady, jo, odcházel jsem kolem 14. hodiny a vypl jsem klimu a jako ten vzduch prostě stojí, jo, to nejde. To bych se tady jakoby potil a na kamery by to nebylo krásné, abychom byli šik a takový nějak celý suší a tak dál. Takže zapínám klimu decentně, ona by to neměla být ani podle doporučení odborníků žádná ledárna a tak dál. Pokud to máte podobně, tak přidávám ještě doporučení stínu, tekutin, pozor, i vlažný čaj nebo voda neslazená značka Ideál. To jsem se dozvěděl Vězte s rozumem se Sevou Riegler a samozřejmě od řady dalších odborníků. No a teď už nám chybí jenom to, o čem si budeme povídat. A je to logické, jak říkám, oficiálně startují prázdniny. Já se ptám, kam letos vyrazíte na dovolenou. Opravdu konkrétní místa, když v Česku nebo v zahraničí, na co máte políčeno, jestli jsou to úplně nová místa, nebo se vracíte někam tam, kde je vám dobře. Sondujeme už přes noc přes Facebook Rádia Čas, tak tam bych začal. Martina, nás čeká Liberec a jeho okolí. To je třeba můj cestovatelský dluh, tam jsem se vždycky chtěl podívat. Dívejte se, je to v České republice a tu, Ráďo. Mistr roku Vizovice a holba rok na grilu a dovolená v českých zemích, tak Daniel bude zřejmě rocker. Renča, ta se vrací jako každý rok do Chorvatska a pokaždé na jiné místo a vždycky je krásně. Letos jsme byli na ostrově Rab a krásná písčitá plášť. Pro děti ideální, ale Česko je taky moc krásné. No a ještě zkusíme jednu. Tak my máme Dovču za sebou, byli jsme na Kapfer ostrovech. Že bych záviděl, no takhle v tomhle hicu ne, ale jak říkám, hlavně, že jste se nám šťastně vrátili domů. Tak a teď vy WhatsAppoví. Vaše dovolenkové plány, místo určení a jestli je to návrat nebo z brusu nové místo, můžete napsat, můžete vyfotit, poslat nám třeba nějaký ten, čekajte, jak se tomu říká, teď mi chybí jedno slovíčko. No, jsem ho zapomněl. Takže klasické audiosprávu 7766 12800. Nejhorší, když ho máte na jazyk. Katalog. Katalog. Můžete nám poslat i katalog s tou správnou dovolenou a třeba se budeme inspirovat i my tady v mediálním domě Rádia Čas. Lidi, hlavně pohodu, 6:45 a dobré ráno, Moravo.

Hity, které milujete, s Radimem na Rádiu Čas. Já bych tady měl jednu hitovku a ta je spíš takovou nápovědou, která se týká Megaléta. Já vám pustím malý kousek a zatím to nebudu moc komentovat, jo?

0: každým pohybem se potím teda až za roh, ale v každém případě to jsem musel pustit aspoň malý kousek. Tak co tušíte? No já samozřejmě včas prozradím dokonce v této hodině, ale to je právě interpret nebo interpreti, kterých se týká aktuální megaléto, kdy budeme skládat tajemnou větu. Takže zůstaňte s rádiem čas, podrobnosti se dozvíte už za chvíli a co by to bylo za ráno, konec konců nejvyšší čas, 6.19 bez čerstvých horoskopů. 29. červnový den, Rádio Čas a Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Tak, to je tak vždycky, když udělám velké antré, potom všechno pustím, akorát nemám správně šavličku. Na té šavličce, která je vypnutá, už se to rozjede. Tím pádem já to musím celé znova vyhledat, šavličku zapnout, Milana uvést znovu a... No, se říká kouzlo přímého přenosu, ale přiznám se, trošku mi to podráždilo, protože zatím to šlo všechno tak nějak plavně v pondělí. Takže já nevím, kde mám to pustit celé, ne, to asi ne, takže Milane.
2: Pondělí bude poznamenáno silným energetickým tlakem a dramatickými zvraty, které otestují naši vnitřní stabilitu a přinesou drsné, ale poučné karmické lekce. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude vycházet vše, než sáhnou. Ryby mají naději na profesní či společenské aktivity a radci budou konat poněkud nevědomým způsobem. Lvi se budou snažit na sebe strhávat co nejvíce pozornosti. Berani mohou škodit sami sobě a střelci se z ničím moc párat nebudou. Vodnáři budou vytrvalí a ve svých snahách až úporní. Váhy by měly vše prožívat velmi emotivně a blíženci budou originálně tvořiví. Kozorozy by měly být zaměřeni na relaxaci a odpočinek. Panny mohou být ve svých postojích nepříjemně dogmatické a býci budou mít tendenci se angažovat v kulinářských aktivitách. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Tak, hezký nový den, někomu třeba i dobrou noc, ale oficiálně většinou v tento čas dobré ráno s Rádiem Čas. Za náš tým, pravda ne ve třech, ale ve dvou. Lenča na workshopu, tanečním workshopu v Praze, ale Kristýnka má směnu, dorazila. Krásná, zářivá, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, dobré ráno.
0: Tak prosím tě, pojďme toho probrat víc. Zaprvé se musím teda na dálku omluvit jakoby do všech kamer, protože jsem si uvědomil, že jsem byla taková sobecká. Naši směnu, ten, který nás zabírá pro televizi Relax, je tentokrát Rejža Péťa a ten má takový jakoby krásný zvyk, že vždycky, když má směnu, ale většinou to bývá v pátky, tak nás obdaruje banánem, velkým banánem, regulárním banánem a na něm je vždycky hezký vzkaz, že jo?
1: Ano,
0: hezký
1: ano.
0: Vzkaz. Mm-hmm. Já jsem dneska věděl, že je Péťa a tak nějak automaticky jsem vyšel ven a hned jsem si o něj požádal.
1: Že jsi očekával, že to bude, ano, a on to nebyl.
0: Ten banán, no, protože jako... jsem říkal, že Péťa, jo, tak mi to tak jako lidsky zklamalo a pak jsem si uvědomil, že já jsem asi lidsky zklamal jeho, takže omluva do kamer. Kristýnko, jaký byl týden, prosím tě, logicky, protože se to skloňuje všude možně. Co ty tropy, jak jsi zvládala nebo ne?
1: Já jsem byla celý týden zavřená v klimatizovaném prostředí, takže já když jsem, myslím, že v sobotu vylezla, tak jsem byla v šoku, že opravdu takové horko, o kterém se mluví. A musím říct, že jako každý den děkuju za tu klimatizaci, protože my bydlíme v podkroví a bez toho by to fakt nešlo teďka, no.
0: Si dodnes pamatuju, jak jste se k tomu bytečku dostávali jenom právě jak jsi zmínila to podkroví, tak si hned říkala, ano, je tam klimatizace, jo, tak teď se hodí. Mi to dokonce evokovalo vzpomínku na první zásadní brigádu mého života, což byla pekárna. A opravdu, když si pamatuju, jak se pekly dalamánky, když otevřela nějakou tu horkovzdušnou troubu, ty obří trouby, tak přesně tohle se na tebe vyvalilo, co jsem zažíval o víkendu. Tak,
1: no,
0: tak.
1: Bylo jako děs a hrůza a už se těším, až to skončí.
0: Taky, a počkej, a ty jsi vlastně jaký? Ty jsi taky ten spíš chladnější odchov?
1: Já jsem tak jako 25 celoročně za mě.
0: Jo, to takhle. Jako... Ty jsi taková Madeira.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Takové Portugalsko, ty ostrovy, no.
0: Tak snad prý ke konci týdne, už budeš v tomhle směru spokojená. Doufám. A když už jsme to načali, to je právě oficiální otázka pro celý dnešní den, plány na letošní dovolenou a teď myslím hlavně ty zeměpisné, jestli nějaký návrat nebo budeš pokoušet nějaká nová místa?
1: Já nejsem, nebo my obecně nejsme ty typy, co rádi vyráží někde v létě, takže... přes léto nic a pak se uvidí. Pak nemáme žádný plán, takhle asi.
0: Vzpomněl jsem si na tebe, když jsem scrolloval o víkendu, teda dokud byla ještě síla, nepadl jsem za vlast. Vy jste byli na severu v Polsku, Gdaňsk, že?
1: Ano, říkám to dobře. Ano.
0: Tak to mě překvapilo, protože tam jsem myslel, že mají trošku chladnější odchov. A včera mi to ukázalo právě Polsko, Gdaňsk a nějaký buď to turista nebo místní natočil regulárně zemi, asi nějakou opravenou vozovku, která byla od asfaltu.
1: A že se lepila.
0: A to se opravdu lepilo a tahalo jako guma nebo žvíkačka.
1: Tak to jde vidět, že už je fakt špatně, že i tam je jako horko.
0: Gdaňská, no přesně
1: tak. I tam je jako vedro, no.
0: Tak poslední věc, že bychom se potkali ještě za hodinu, my jsme logisticky řešili a nakonec jsme se domluvili, jaké si to dnešní víš, nevíš, uděláme, to znamená, ty se ptáš...
1: tři všeobecné.
0: Ty dáváš všeobecné a já juknu do kalendáře na ten vlastně začátek prázdnin 29.6., co tam je.
1: Ano.
0: Tak ať se dílo daří a krásnou směnu.
1: Tobě taky děkuji.
0: A vám taky.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ještě jednou krásný den, ranní rodinko, Rádia Čas, pondělí 29. června, máme 2 minuty po 6:30 a já jsem se právě dozvěděl, přesně řečeno před víkendem, a říkal jsem si, že se musím podělit, že jsem asi non-stop zamilovaný. Hned vysvětlím, jo. Páni výzkumníci přišli na to, že mozek v takové té první fázi zamilovanosti se chová podobně jako u lidí, kteří mají OCD. Pokud nevíte, co je to OCD, tak jste vlastně šťastné bytosti, nicméně je to obsedantně kompulzivní porucha, hezké slovíčko nebo slovíčka na rozmluvení. Taky mám tu čest, já teda v té podobě kontroly, hlavně co se týče odcházení z bytu, aby měl člověk všechny věci u sebe, všechno, co potřebuje, a aby to, co opouští, ať už je to vlastní byt nebo třeba hotelový pokoj, a bylo v pořádku, aby nikdo nemohl říct, že aby bylo všechno zabezpečeno většinou formou fotek, videí a tak dál. To je můj případ, jo. Každý to má jinak. Zažil jsem i v příbuzenstvu dámu, která prostě neuměla vidět špinavý stůl, všechno se cídilo a lesklo a tak dál. No, v každém případě znamená to v praxi tak, že prostě kontrolujeme pravidelně telefony, znovu a znovu si třeba i v hlavě přehráváme konverzace, které jsme si řekli, myslíme na toho druhého každý den, ono to pomine, že jo. Koho se to drží jako úplně nejdéle, tak v průměru těch 2,5 roku, a potom je ta realita trochu jiná, život nás prozkouší. V každém případě jako máte se když tak na co vymluvit, že jsme vlastně všichni tak krásně krachlí, když to na nás přijde. Nevím, jako jestli jste teď ve fázi nějaké letní lásky, a i kdyby ne, tak prostě my vám k tomu hrajeme hity, které milujete. Ono se říká, že 9 z 10 písniček je o lásce. Já se schválně představím, nebo takhle představím, přesvědčím, jestli to tak je i v playlistu pro další minuty. A myslím, že se tam něco najde. Takže all amour, milujte se, množte se a pijte tekutiny. V těchto dnech rozhodně ano.

Já tady Vaška Lebedu alias Voxela s celým jeho týmem musím zmínit, protože nejenom sympaťák, nejenom skvělý muzikant, ale poslední roky si zamiloval něco, čemu se začala věnovat a dneska je z něho profík, o kterém se mluví nejenom v České republice, ale napříč Evropou a dokonce i v Ázii, protože Voxel, nebo vlastně takhle, v této branži je spíš Vašek, si zamiloval svět parfému, on je jejich tvůrce a opravdu byl do toho pohlcen. My když jsme si pro podcast Pod povrchem povídali už pár roků zpátky, tak tehdy začínal, přinesl mi pár vzorečků a bylo to takové jako, tak jako na začátku, jo, říkal, ještě spoustu toho mám před sebou. Dneska už tvoří vlastní parfémy a schválně nebudu říkat značku, každý, kdo chce, tak si dohledá, ať tady nedělám reklamu. Nicméně Vašek, jak jsem si všiml, jde jednak cestou těch, které má rád, nechal se třeba inspirovat i svou paní, ale hodně taky gurmánskými složkami je ovlivněn a ta poslední vůně opravdu voní létem a třeba moje kolegyně Lenča, která strávila na začátku roku dobrý měsíc v Thajsku, by měla velkou radost, protože právě místní pochutinu promítl do vůně, která se jmenuje Mango Sticky Rice. Mango Sticky Rice je v podstatě taková ta sladká, lepkavá rýže s mangem. Lenča říkala, že by byla schopná dát si to na každém rohu v Thajsku a ti, kteří byli někdy v Ázii, ví, že to je absolutní pochutina. Samozřejmě vy, kteří vždycky jako tak nadáváte, že nemusíte mléčné rýže nebo třeba rýžové nákypy, tak to možná nebude vaše parketa, ale představte si to ve vůni, jo? Taková ta exotika, která voní létem, vy se tak navoníte, svádíte, že si do vás ten partner nebo partnerka budou chtít kousnout. Tak Vaško, jestli se náhodou poslouchá nebo někdo z tvých blízkých, tak nezapomeň na to, že rád tě zmínil a že bychom se domluvili. Ne, ne, ale já prostě cením srdcaře, když se lidé jdou za svými sny. Já v tomhle směru mám ještě hodně co dohánět. No, tak jsme si zavonili a za chvilku, že bychom vyrazili na nějakou tu zajímavou akci zadara. No jasně, první věta, nebo spíš první slovíčko v rámci tajemné věty Megaléta, klepe na dveře. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Co by to bylo za pondělí bez rádia Čas, bez muziky a bez nějakého toho videa? Hele, dokud budeme tvůrčí a pokud tak jako letem světem internetem a nebo co život přinese, uvidíme nějaký ten fórek, tak ho prostě pro vás natočíme, abyste měli lepší den, zvlášť to v pondělí, které tak hodně bolí i mě. Jsem se rozhodl spát na zemi teď poslední dvě noci, protože si říkám, že jakmile se člověk v letě potí, tak jako prakticky se prosákne do těch svých matrací a to jsem nechtěl, no. I když nevím, jestli ta zem je taky nejlepší řešení, by to chtěl aspoň nějaký ten futon nebo něco. No v každém případě pro obveselení těla i ducha Facebook, případně Instagram Rádia Čas a nové video za ranní tým dostalo název Kolega roku a já dopředu hlásím, prosím vás, jenom to hraju, takový nejsem. Možná v duchu, ale ne. Tak pokud vám to udělá hezčí den, pošlete ho mezi lidi, stejně jako já teď pošlu mezi vás taky něco hezkého, zajímavého.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Tak ještě jednou malá ukázka.

0: Bože můj, to mě baví. Monkey Business, čau, čau, čau. Jedna z novějších pecek a spousta dalších, které si můžete dát naživo v rámci megaléta, protože dneska se hraje právě o dva vstupy na Monkey Business. Budou slavit společných 26 let, i když z ní jakoby začali hrát před 2 roky, opravdu mladá energie. A bude to v areálu za elektrárnou v Praze 23. července, jo? Takže dva volňásky na 23. července. Kdybyste chtěli zahrát právě o tuto cenu, já připomínám, pro každého z vás jedna velká cena v rámci megaléta, tak opět dneska skládáme tajemnou větu, která má 4 slova, no a já teda s dovolením pustím do světa to první. Můžu? Můžu? Tak fajn. Dobrá. To neříkám jako, že začínám, že dobrá, ale prostě dobrá, to je to první slovíčko. A že jste to vy a ještě po ránu nevnímáme, dobrá. Tak, první čas máme a uvidíme, co z toho bude dál. Hezkou hru všem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Tak počkejte, moji zlatí, já vám teď zkusím něco pustit, jo? Tak zavřete oči, teda pozor, pokud nejste za volantem, jo? Tak a prosím si jim WhatsAppu Rádia Čas, taková malá pocitová vsuvka, schválně, jestli slyšíte. Jo, a ono nejde slyšet nic, že? A mám všechno nahoře, každou šavličku. Tak teď je otázku, jestli uslyšíme příspěvek od Evičky nebo ne, nebo jestli to souvisí jenom s tím videem, schválně.
1: Ahoj, jo. Tak my jezdíváme, už je tomu mnoho let, na konkrétní místo, což je u Chalkidiky v Řecku, je to Vrásna a někdy samozřejmě se snažíme to obměnit, není to úplně, že bychom, já nevím, třeba 10 roku jezdili na stejné místo, to zase ne, ale jako snažíme se třeba jeden rok vypustit a jet třeba na řecký ostrov nějaký, jo. Takže snažíme se to obměňovat, ale ta Vrásna má nějaké to svoje kouzlo a zažili jsme tam hodně věcí a ráda se tam vracím. Ahoj.
0: Evi, děkuji za vyčerpávající zprávu. Hned asi, jak jste mě slyšela v přímém přenosu, tak píšete, video je asi bez zvuku, sakra. Ne, to je v pohodě, prostě jeden a půl, skoro dvě minuty jenom záběru na moře, na ty vlny, takže by vám to krásně čvachtalo do uší, ale tak jako to jsou malé věci. Další dorazila taky s fotkami, mimochodem právě proč. Dneska se vás ptáme, kam letos máte políčeno na dovolenou, kam chcete vyrazit, jestli se vracíte na nějaké místo nebo hodláte oběhovat nové končiny. A tohleto je pozdrav od Radky, tak krásné sluníčkové ráno, rádio. Posílám pozdrav z Norska ze Snillfjordu, říkám to dobře, Snillfjordu. Příroda a vstřícnost lidí a polární den, kdy slunce nezapadá, je nepopsatelný zážitek. Jo, tak norský odchov, to je teda moje parketa. Mimochodem, jestli mě ještě posloucháte, Radko, taky tam měli ty velké tropy, které zasáhly celou Evropu, nebo přece jenom to bylo trošku jako lepší na to, že je to sever a měli třeba jenom kolem 30, kdyby něco. No a vy ostatní Facebook, vy ostatní WhatsApp, pište, foťte, nahrávejte 776612800, kam letos na dovolenou už víte? Díky moc.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

0: Kdybyste si chtěli v červenci 23. do Prahy zajít na Monkey Business, tak hrajte s námi mega léto s Rádiem Čas. Proto je důležité složit přes den větu, tajemnou větu Rádia Čas, se mnou i našimi kolegáčky, a potom, když vás odpoledne vyzvou kolegové dovolat se ve správném pořadí, říct tu větu a tam trada, lístky jsou vaše. Mimochodem, ta věta dneska začíná výrazem dobrá. Takže ještě jednou dobrá. Jak to bude pokračovat? Možná se dozvíte už dopoledne. Za 5:07 krásně to s vámi utíká. Hezké pondělí Petrům a Pavlům, pěkný svátek. No a za tým Rádia Čas i s čerstvými zprávami Kristýnka Kubánková.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xyndla X a kopu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Kopřivnici na Novojičínsku, konkrétně na ulici Československé armády, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Kuřimi na Brněnsku v ulici Tišnovská. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Přibývá pacientů s civilizačními onemocněními. Havířov má nové dětské centrum. Olomouc bude mít novou sportovní halu. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Počet pacientů s civilizačními onemocněními přibývá. Například Alzheimerovou chorobou bude podle odhadů v roce 2050 trpět až 400 tisíc lidí. Domy se zvláštním režimem jsou ale téměř všude plné. Na umístění se čeká minimálně rok.
5: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
6: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
4: Olomouc bude mít novou sportovní halu pro míčové sporty. Vznikne v městské části Nemilany. Sportoviště má tribunu pro 300 diváků. V hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a také menší restaurace.
5: Rádio Čas, sport.
4: České veslařky Flamíková a Šantůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu. Ovládly tak světové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Předtím zvítězili v úvodním závodu v Seville a obsadili také třetí místo před 2 týdny v Plovdivu. Dnes bude jasno až polojasno, během dne se přidají také bouřky, místy dokonce silné a teploty se budou pohybovat od 34 do 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.

0: Ale tak pozor, nezdáte se, moji milí, jenom připomínám za tým Rádia Čas s přáním krásného rána všem. Dneska sonduju, kam se letos chystáte na dovolenou, jestli nějaké nové končiny, nebo to bude něco úplně jiného, takové ty návraty a tak dál. Petra, která má premiéru na WhatsAppu, díky moc za to. Já byla letos v Albánii a musím říct, že jsem byla mile překvapená a pokud to půjde, tak se tam chce ještě příští rok vrátit. Dobře, čárka pro Albánii. No a přes WhatsApp jsem ještě sondoval... Jo, potom už nepřišla odpověď. Aha, pardon, já jsem myslel, že mi ještě chodí odpověď na jednu otázku, kterou jsem tak jako zkusmo položil ve vysílání. Tak já bych se s dovolením ještě rychle přesunul na Facebook, kde najdete mimo jiné i nové video za ranní tým, kdybyste se chtěli pobavit. A ještě jednou připomínám toho zlého kolegu jenom hraju, alespoň doufám. No a jsou tady i nové příspěvky na Facebooku za tu dobu, co jsem to vyhlásil a oprášil tuhletu otázku. No, podle Hanky to letos budou Zlaté písky a Malta. Jo, a ještě jeden i Míchačka. Jo, to je ten slavný for, takže chápu. A teď jako vážně, bude se u vás stavět? Markéta hlasuje pro Rodos a když se tak koukám ještě nočními příspěvky na Pak Mandre, už se moc těším, snad to říkám správně. A Slávka, to je studený odchov, to se mi líbí, se synem do Itálie, do Alp, k němu do bytu. Zajdeme si k moři na nějaký ten hike a potom Pecka 11. července na koncert Duran Duran, kousek od Udine. Říká se to dobře, protože některé výrazy takhle. Zeměpis vždycky tu, trošku přehled mám, ale slepá mapa mi nikde nešla a že bych taky jako znal, jak se správně vyslovují některá místa, takže omlouvám se, kdybych zněl jakoby zeměpisný neznaboh. V každém případě jste zlatí, takže pište, foťte, nahrávejte Facebook nebo WhatsApp číslo 776612800. Zlatí jste!
1: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas!

0: To musím zmínit, kdybych nechtěl pokaždé v této písničce díky přeslechu kolegyně Denči, která si tuhle pecku zpívá jako několik let v kuse, tak neslyším Hungry Eyes, ale Humphrey Eyes. Prostě Denča vždycky slyšela, že jsou to Humphreyho oči. Moc by mě zajímalo, jako kdo ten Humphrey je. V každém případě 7 minut po 7, hity, které milujete, moje maličko, ztratím sobě Slav Bednář. Obvykle vám to dobré ráno přejeme ve dvou, ale tak začíná éra prázdnin dovolených. Lenča vyrazila do Prahy na taneční workshop, tak si když tak dáme vidět, co a jak, ale prostě bude teď odpočívat. A já jsem měl něco na srdci. Já se musím podívat do svých zdrojů, no jasně, mám to před sebou. Prosím vás pěkně, teď vy slabší nátury, nebo vy, kteří třeba řídíte, jenom hlásím, že pustím takovou hlasitější ukázku, i když pro mě je to teda hodně diskutabilní. Nicméně je to nový světový rekordman, má 58 roků, říkejme mu Joseph, je z australské Canberry a je to prosím vás pěkně muž, který oficiálně je profesionální čistič klimatizací, jo? Ale je taky čestný obecní vyvolávač, tam, kde žije. A hlavně je to muž jako s nejsilnějším hlasem na světě. Opravdu nejhlasitější člověk na světě, tak malá ukázka jeho umu a já bych pak k tomu teda něco řekl, jo. Takže 3, 2, 1...
1: Využijte svoje.
0: Samozřejmě zdroj, ze kterého to pouští, mi nabídl ukázku, tedy ukázku reklamy, protože věděli, jakože mi na to moc záleží, vám to chci pustit. Takže prosím vás, počkejte ještě 6, 5, 4, 3 vteřiny a jestli tam bude ještě druhá reklama, tak mě asi trefí. Ne, naštěstí teď už můžu. Jdeme na to, Josefe.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
0: Tak já nevím. Hele, upřímně, takhle mám pocit zní každá druhá nazlobená manželka nebo každý druhý muž, který se vrací z takové té poctivé české hospůdky, jo?
2: Welcome to Canberra!
0: Ale otázkou je, jako jestli to ten záznam dokáže přinést, že pokud jste na místě a ten muž to zařval, tak to třeba opravdu slyšeli až na druhém konci města, nevím, jo? Nicméně, bylo to přes 122 decibelů, což je třeba zvuk motorové pily, startujícího tryskáče nebo sirény sanitky opravdu z krátké vzdálenosti, jo? Takže vyzkoušejte si to Welcome to Canberra! Ale teď moc nemůžeme nahlas, protože spousta lidí ještě spí v rámci prázdnin, takže pšt, a do

Další zprávy chodí, tak si říkám, když jsme oficiálně odstartovali ty prázdniny, je pondělí 29. června, před víkendem to bylo ještě vysvědčení a ta sobota a neděle, aby si každý uvědomil, že už je to tady i vy, pedagogové, tak teď se ptám, jak ty prázdniny hodláte strávit, opravdu zeměpisně, kam se chystáte na dovolenou a za tým Rádia Čas jsme zvědaví, jako jestli je to návrat nebo úplně zbrusu nové místo. Dobrý ráno, rádio, já se za měsíc chystám s kamarádkou navštívit další kamarádku do Havířova, takže bude i Ostrava, vaše rodné město Opava, ne než plhám si, a asi i Těšín. Hanka z Budějic, aha, takže České Budějovice nás poslouchají a zajdou do zdejších končin. Přehled máte, to se musí nechat. Dobře, vyzkoušíme tady. Kdo nezažil, nepochopí, proč jsem tady. Jo, takhle, tak už přišla ta odpověď. Já jsem totiž si povídal trošku na dálku s posluchačkou Radkou, která tenhle ten malebný čas už teď tráví v Norsku a trošku jsem se ptal, jestli právě ten sever Evropy byl mořen těmi tropickými vedry, na které si teda dneska ještě musíme zvykat. Ano, i dneska, ještě místy 7.30 ve stínu. Kdo nezažil, nepochopí, proč jsem tady. Západ nebo východ sluníčka, úžasný rybolov a okolo skákající delfíni. Hele, počasí není nic moc, je okolo, to není nic moc, já bych to bral hned, je okolo 15 stupňů v noci, jo takhle, 15 stupňů čárka a v noci kolem 10. Škoda, že je to do Ostravy daleko, přivezla bych vám trest nebo makrely. Čerstvé ryby jsou luxus. Jo, Radko, vy jste zlatá. Jednak ano, máte to daleko a za druhé, jestli mě znáte, tak víte, že jakmile najdu jedinou kostičku, tak většinou končím, jo, s rybičkou. Já jsem takový, no. Já nevím, jestli to je OCD nebo prostě problematický člověk, ale jako se mnou. Radši si je nechte a užívejte si je. Díky moc za všechny zprávy. A ještě do třetice jedna odkačky, která dorazila. Letos už mám za sebou Kanárské ostrovy, Sicílii, Maltu a ještě nás čeká Rakousko a Santorini. Zlatí jste, Kačka mimochodem taky má premiéru online. Takže ještě jednou vy všichni Facebook anebo právě WhatsApp číslo 776612800 a nebojte se, na astrologickou vyhlídku pro dnešní den jsem nezapomněl. Milan už klepe na dveře. Čas. Radio Čas.

0: Basta. I ty, které milujete, aktuálně s Radimem, já vám přeju hezkou ranní pohodičku. Nový den má 7 hodin a 18 minut a venku, přiznám se, už nevím, jak je. Protože jakmile jsem teď po vyhřáté neděli vstoupil do studia, většinou si klimu zapínáme tak kolem 7:30, 8:00, hned jsem to po 6:00 musel zapnout a teď už se mi dýchá dobře, protože přece jenom ta noc byla opět šťavnatá. Doslova do písmene šťavnatá, tak doufám, že jste v pořádku, že ten dnešek ještě nějak zvládnem. Zítra to bude o něco lepší, ty teploty, potom bouřky a ochlazeníčko a zbytek týdne, vlastně první červencové dny. Trošku meteorologie, jo, teď se tam pletu, ale prostě už mají být příjemnější a člověk si řekne, oh, zase žiju. Tak klepu to na dřevo pro nás, pro všechny. Hele lidi, dneska sonduju, kam se chystáte na dovolenou. Opravdu, kam se letos chystáte na dovolenou? A protože jsou připraveny čerstvé horoskopy, tak jsem trošku sondoval a přiznám se i s pomocí umělé inteligence. Tam mi občas pomůže jako přidat tip pro každé znamení zvěrokruhu, jednu zemi, kterou by měli aspoň jednou za život navštívit, jo. Tak pro berany je to Island. To se přiznám, že Island jsem čekal jako doporučení pro jiné, ale zas na druhou stranu ty výbušné sopky a ta akčnost toho výletu, možná to chápu. Pro bíky je to Itálie, hlavně s místní gastronomií. Blížencům se doporučuje Turecko a pulzující Lisabon, kde se hezky vykecají, teda vypovídají, takhle tak. Raci mají Irsko. Úchvatná příroda, taková ta rodinná atmosféra zdejších míst, dobře, chápu. Milvy, hele, měl jsem tu čest, jako není to zrovna mě země zaslíbená, protože mluvím za Lvy, ale já nejsem moc typický, protože tam je to ta Francie a Riviera, ten luxus. U pan je to Švýcarsko, jo, všechno pintlich. Štíři mají Maroko, tajemné Maroko dá se říct. U střelců je to Thajsko, které zbožňuje moje kolegyně Bíčice Lenča jen tak na okraji. Kozorohům se doporučuje Norsko, tak tam mám asi taky něco kozorožího v horoskopu, protože to mi láká hodně. Vodnáři, tak ti mají rádi velká dobrodružství, věci netradiční, velké zážitky, takže Japonsko a v neposlední řadě ryby, a to je krásný letní typ Maledivy, jo? Kýžený klid, samota, bungalovy, oceán, počasí značka ideál. No tak, můžete se, nemusíte nechat inspirovat, jenom prostě tak odlehčeně. A teď už to necháme profíkovi.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude poznamenáno silným energetickým tlakem a dramatickými zvraty, které otestují naši vnitřní stabilitu a přinesou drsné, ale poučné karmické lekce. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude vycházet vše, než sáhnou. Ryby mají naději na profesní či společenské aktivity a radci budou konat poněkud nevědomým způsobem. Lvi se budou snažit na sebe strhávat co nejvíce pozornosti. Berani mohou škodit sami sobě a střelci se z ničím moc párat nebudou. Vodnáři budou vytrvalí a ve svých snahách až úporní. Váhy by měly vše prožívat velmi emotivně a blíženci budou originálně tvořiví. Kozorozy by měly být zaměřeni na relaxaci a odpočinek. Pany mohou být ve svých postojích nepříjemně dogmatické a býci budou mít tendenci se angažovat v kulinářských aktivitách. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
3: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
7: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
8: Film Time na Rádiu Čas.
9: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka.
8: Nezapomeňte!
9: Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
10: Rádiu Čas.

0: Všem Petrům, všem Pavlům, krásný svátek a vůbec všem posluchačům Rádia Čas, hlavně pohodičku, teď už opravdu letní. My už jsme si dali takový odchov, značka Ideál, aby se nám dobře dýchalo, to znamená plus minus 23, nejenom ve studiu, ale taky v redakci Rádia Čas. Kristýnko, je to tak?
1: Ano, přesně tak, značka Ideál.
0: Jo, ještě jednou krásné ráno přeju, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: My jsme měli jednu takovou jakoby logistickou nedomluvu, ale prostě v podstatě jako, bylo to velmi rychlé. Víš, nevíš, jakmile jako si nedoladíme detaily, tak probíhá tak, že jeden připraví něco málo k tomu datu a druhý prostě pár univerzálních otázek.
1: Ano.
0: Tak chceš začít se ptát nebo spíš odpovídat?
1: Já klidně začnu, já jsem to vzala tak zeměpisně.
0: Tak počkej, takže já ti dám muziku.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Co jsi to řekla, že jsi to vzala?
1: Tak jako z toho zeměpisného hlediska. Ale budeš to vědět, budeš to vědět. Jak se jmenuje největší sopečný ostrov na světě? Aha, tak...
0: Počkej, ale to je vlastně, nejde to na chytávka, to je vlastně nějaká země, že jo? Je to, nebo je to fakt...
1: Jako jo.
0: Je to G? Ne.
1: Ne, G to ne, není.
0: Je to G, to není, je to S?
1: Taky to není.
0: To není S.
1: S,
0: dobře, fajn.
1: Můžu ti říct.
0: A, ano, řekni mi k němu něco, ano.
1: Tak buď je to Sumatra, nebo je to Island, anebo je to Havaj.
0: Island?
1: Ne, je to Havaj.
0: Tak to bylo všechno, tak tam já, Ježíši Kristo. Ne, já jsem říkal jako perličku dneska možná dvakrát, jakože zeměpisně vůbec nehrozí, jo.
1: Ale
0: mě to baví, člověk se aspoň dozví spoustu věcí. Tak já ti jenom řeknu, co jsem málem odpověděl. Málem jsem odpověděl Grónsko a málem jsem odpověděl, ještě jsem se ptal na jaké písmeno.
1: Na S.
0: Jo, a ještě Stromboli jsem chtěl říct, ale to je sopka. To je přímo sopka, jakoby, jo. Takže já jsem úplně...
1: Nevadí.
0: Dobře.
1: A věděl bys, co je to haiku?
0: To bych vědět měl. Ale nevím, já si to pletu s hajdou a to je něco jiného. A máš ABC nebo?
1: Mám. Je to vždycky teda spojeno s Japonskem.
0: Ano.
1: A buď to může být básnická forma, bojové umění, anebo čajový obřad.
0: Ježíši Kriste, no je to A nebo C? A já předpokládám, že je to Ačko.
1: A předpokládáš správně.
0: Jo.
1: Který kontinent má nejvíce států?
0: Tak napadla by mě Asie, která to není. Je to Amerika? Je to Evropa? Kristýnko, prosím, hlavně nepohrdej.
1: Tak už moc těch možností nemáš.
0: Chci říct, že nic z toho nebylo?
1: Ne.
0: Austrálie nemá moc států.
1: No a ještě jeden.
0: Antarktida, co jsem to...
1: Pláťo!
0: Ne, bože můj, co jsme to vymysleli?
1: Ještě jeden.
0: A já si říkám, dám takové lehké, počkej, takže Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Afrika!
1: Ano, je to Afrika.
0: No to si neuznám, jako chtěl, pro boha.
1: Ale není si úplně zapomněl.
0: Asi mi nenapadla, jak si člověk prostě ty zemičky představuje.
1: Jo, jo.
0: Jako vím, že existuje Afrika, ale no.
1: A jen tak doplňková, jestli by si dokázal tipnout, kolika jazyky se v Africe celkem mluví. Jako CCA prostě.
0: Aha. Mám dvě čísla v hlavě a vzhledem k tomu, že já typu, tak ty se většinou královsky bavíš, tak buď mě napadlo 156 nebo 300, já zkusím ty 300 normálně. Ježíš, co je? Co je, Kristý? Prosím tě, mluv se mnou.
1: Jako, je to trojka, ale je to o nulu víc, to 3000 skoro.
0: Fakt?
1: Je to cca kolem tohoto čísla, no.
0: No tak v tom případě jako někteří možná třeba jenom nějaká obec, nebo jako nějaký kmen.
1: Ano, tam jsou i takový tím Laskalové a tady tohle toho je fakt jako hrozně moc.
0: To bylo asi jako moje nejhorší bilance, že? Za to. Ještě máš nějakou?
1: Ne, jsem skončila.
0: Tak teď se budu ptát, já jsem si říkal, ještě ať si to uděláme odlehčeně, já jsem chystal takové tuťuňuňu, dobře, v každém případě. Která brněnská památka? Dělám si srandu. nemám, neboj se. Hele, v roce 1613 vyhořel londýnský Globe. Co to bylo?
1: Divadlo Shakespeareovo.
0: No. Bylo to během konkrétně hry Jindřich VIII, tak já tě poprosím alespoň další čtyři vyjmenovat.
1: Další čtyři. Romeo a Julie, uh-huh. Hamlet, uh-huh. Mám to úplně na jazyku, Veselé paničky, Vincorské
0: asi,
1: myslím si, že jo. Uh-huh. A potom
0: Žádlivec škrtivá.
1: Kupec Benátský.
0: Jo, a tak tady, pozor, to nebylo jako by to, ale přesně. Takže, když já jsem měl úplně jako jiný seznam v tom slova smyslu, co člověka napadá, jsem si taky psal. V 95. se v hlavním městě Jižní Koreji zřítilo obchodní centrum, které trpělo špatnou statikou v posledním patře. Šuplík nikdy víc. Jak se to hlavní město, Jižní, ale taky Severní Koreji miluje, prostě obou těch Koreí. Takže začneme to, Jižní, ta hodná v uvozovkách.
1: Není to Seoul? Je to Seoul? Seoul, jo.
0: Je to Seoul? No a teď ta Severní Korea, hlavní město?
1: Tak to asi nevím.
0: Ping Pong, Hong Kong, Yangtze-Tiang, Pyongyang.
1: Tak je to Hong Kong. Ne, není to Hong Kong, sakra. Je to poslední.
0: Dobře.
1: Já jsem úplně, vidíš, takže jsem se úplně...
0: No a dneska by oslavil 60. už tu není, odešel relativně mladý, muž, který byl nepřehlednutelný jak svou muzikou, tak i vzhledem. Dáš dohromady jméno Česká republika?
2: Tak se mi potkal s rodičema, prej moc mladá, šalalala, proto přiště...
1: Nekonečný, dáme vše.
0: No. Tak to by bylo.
1: Udělal jsi mi to podstatně jednodušší, já se ti omlouvám.
0: Ne, neomlouvej se, já myslím, že to jsou věci, které by tak člověk měl vědět, no, pokud je trošku v tom znalý. Já mám pocit, že asi každý by je dal třeba v chytrém kvízu, na které chodíte.
1: Jo,
0: ne?
1: No, jo.
0: To je ono. Tak už to, chtěl bych říct, že už to nikdy nezapomenu, ale myslím, jako, že minimálně 50% zase půjde do koše. No.
1: Je to tak.
0: Ne? Kristýnko, i tak mi bylo ctí, děkuju moc.
1: Mě taky moc.
0: Zítra se ptám teda já, jo.
1: Ano,
0: hele, ale kdyby jsi chtěla jako najít potom něco jenom tak jako 2-3 doplňkové, já se polepším, tak mi na zítřek najdi taky, jo?
1: Perfektní, to zní jako plán. Rádio
2: Čas. Dobré ráno, Moravo.

Pokud se nepletu, zítra slaví narozeniny frontman Činasky Michal Malátný. Pokud vy máte dneska svůj den D, 29. No tak hlavně zdravíčko, dostatek tekutin, dneska ještě toho stínu. I když je, jak jste slyšeli, v prostřed týdne přijde změna, jsem tam nějaký ten hrom a blesk, který tak nějak oddělí ty tropy, ty rekordní teploty a opravdu čtyřicítky posledních dnů s takovou tou klasickou letní náladou, kdy už se nám bude doslova do písmene a já to klepu třeba i na zuby lépe dýchat. Petrům a Pavlům krásný svátek a jinak díky moc, protože třeba, že byste mohli mít leháro, já nevím, v práci, v rámci nějaké letní siesty, dovolené nebo prázdniny, tak nám píšete, kam se chystáte na dovolenou, jestli je to místo, kam se vracíte nebo hodláte jako strávit čas na novém místě. Potvrzuji, to je ještě k horoskopům dodatek, já jsem střelec a Thajsko miluju nejvíc a to jsem toho už projela hodně, hlavně co se Asie týče, tak to je reakce na dnešní perličku k horoskopům od Míši. Dobré ráno, Ráďo. Letos se chystáme s přítelem na Slovensko a bereme i rodiče, zaslouží si to a jsou to ty nejlepší lidičky v našich životech. Hezký, horký den, můj jmenovec Radim. Mimochodem, Ráďo, já vám rozumím, protože jako díky bohu za naše, ale hlavně druhá věc, jako velký cestovatelský dluh mám právě na Slovensku, protože něco málo si pamatuju z takových těch dovolených v karvanech v dětství, ale to jsem se většinou vrátil buď to s příušnicemi, nebo se zánětem středního ucha a Tatry, některá města bych strašně rád viděl, Banskou Štiavnici, takže jako je co dohánět. A mimochodem vedeme tady ještě takovou krásnou norskou debatu s posluchačkou Radkou, která tedy tyto dny tráví v Norsku, kde je pozor provokace kolem 15 stupňů a dokonce nabídla, že, jako, že by mohla i čerstvé rybičky přivést, kdyby to měla trošku blíž k nám. Já říkám, hele, Nehrozí, protože rybí maso mám rád, ale jakmile najdu kost, tak končím. Radka napsala, Ráďo, ve filetu z tresky nikdy žádnou kost nenajdete. Tak jsem jí odepsal, to mě neznáte, já ji mám i v dětském filé bez kostí, to by vám moje máma nebo mý hostitelé mohli povídat. A ještě tady je dodatek, já bych vám připravila takový tresčí řízek se zárukou, jinak vás chápu, ty pecky, šlupky ve štrůdlu, koření v guláši, kmín, na čemkoliv a tak dál. Bože můj, co vy si o mě musíte myslet? Ale jinak zlatí jste, takže prosím vás, Facebook, WhatsApp číslo, pište, nahrávejte, foťte, posílejte a pojďme to žít společně, tu prázdninovou pohodu. Hity.

0: Nejvirálnější video posledních dní, jenom taková malá sondáž, teda doufám, že bychom z toho mohli udělat i nový příspěvek na Facebooku, případně Instagramu Rádia Čas, ale to nehádám. Nicméně, kdybyste se chtěli pobavit i s ranním týmem, to musím říkat vždycky takhle zvlášť, protože když to řeknete dohromady, zní to hodně zvláštně. Nové video se jmenuje Kolega roku a možná jste takové pány, gentlemany zažili, tak kdyby jo, díky za komentáře, za lajky, za sdílení, ještě jednou Facebook, Instagram Rádia Čas. Nicméně o nás to není. Ty poslední dny, kdy padaly teplotní rekordy nejenom v České republice, ale napříč celou Evropou a hlavně ve Francii, se asi takovým jako nejsdílenějším videem stala ta romantická pařížská střecha v okénko jednoho podkrovního bytu, kde bydlel Francouz a právě na svém parapetu, když bylo těch 40, možná 45 na sluníčku, se usmažil vajíčka, slaninu, takovou tu anglickou snídaní, ale po francouzsku. Tak bylo to sdíleno všude možně, nicméně od té doby, co jsem o tom včera mluvil a co jste si toho všimli vy všichni, i kteří máte co dočinění s internetem a tak dál, tak včera jsem už ani nelajkoval, ale viděl asi 10, 20, ne-li 30 podobných videí. Dokonce i v České republice některé celebrity tak to připravovali. Většinou se smažila vajíčka a podobně jsem tam si někdo ogriloval klobástičku na parapetu nebo na kapotě auta. Tak já doufám, hele, klidně ať se opakujeme, ale zase až někdy jindy. Teď by to chtělo něco zimního, třeba přípravu zmrzliny na sněhu. To jste zažili? Pokud se nepletu, tak prostě si vydlabete v čerstvě napadeném sněhu takový nějaký otvor. Pokud se nepletu, do toho otvoru nasypete sůl, na to dáte mísu s tou směsí na zmrzlinu, s nějakou tou ochucenou smetanou a podobně a stačí jenom divoce míchat a ono opravdu ta kombinace toho sněhu a té soli vám ochladí tu mísu a zmrzku máte co by dup a nemusíte poslouchat v zvuk nějakých zmrzlinovačů a tak dál a dát na matku přírodu a chemii či fyziku nebo co to je, jo. Teď jsem prostě musel nás trošku schladit, protože přece jenom v některých částech země, kde posloucháte Rádio Čas, dneska ty teploty ještě lehce po 40 ve stínu budou, takže pořád platí, hýčkejte se, počkáme si na bouřky a ochlazení v průběhu týdne, dávejte na sebe pozor a nezapomeňte Rádio Čas kdykoliv. Online cez radio.cz, v republice i digitálně přes DAB+, jako televizní kanál o, jak je libo. Pohodové pondělí s Radimem a k snídaní dobrou chuť.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Jelibo další, máte je mít hity, které milujete, čerstvé informace návdavkem a že jste to vy, tak ještě jednou opráším i první část tajemné věty Rádia Čas pro dnešní den, protože v rámci megaléta, když celou větu stvoříte, tak můžete hrát o dva lístky na Monkey Business a oslavu jejich vzniku, tuším 26. narozeniny v Praze 23. července, jo? Takže skládáme tajemnou větu, která začíná slovíčkem dobrá. Co pak to asi bude to dobrá, no možná po deváté u Aleše se dozvíme víc, ale zapište si ho, já vám přeju krásné ráno, Petrům a Pavlům pěkný svátek, za 4:08 řekl bych nejvyšší čas na to zeptat se Kristýnky, a co je nového?
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Kopřivnici na Novojičínskou, konkrétně na ulici Československé armády, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Kuřimi na Brněnsku v ulici Tišnovská. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější.

0: přetrvávající riziko požáru a varování před smogovou situací.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Do konce roku jimi budou vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Kromě přesných časů se z nich cestující dozvědí i to, jestli je přijíždějící tramvaj plná nebo prázdná. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese vyšší komfort a bezpečnost pro řidiče. Pokračuje starosta Marian Ležák.
2: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
1: Rádio Čas Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila

0: 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak kdybyste měli chvilku, já vím, že vy, kteří máte prázdniny nebo vám začaly dovolené, tak máte jiné starosti, ale prostě právě na ty dovolené se ptáme dnes na Rádio Čas. Kam vyrážíte opravdu, ať už jedna destinace nebo více destinací, je to návrat, to znamená místo, kam jezdíte pravidelně, nebo hodláte objevovat nové končiny. Facebook, případně WhatsApp číslo, třeba i jako audiosprávu 776612800. Díky, že tam jste a krásný prázdninový čas s Radimem na Rádiu Čas.

0: Na začátku směny jsem zmiňoval cestování vlakem, které jsme si za ranní dvojku vlastně užili po svém, užili v uvozovkách, jak já, tak Lenča, která je teď v Praze na tanečním workshopu. V každém případě já jel v sobotu v podvečer do Ostravy a myslel jsem, že pojedu prostě klasickým klimatizovaným elefantem, ale chyba lávky. Rozhodně jsme nejeli klimatizovaným vozem, no a Lenču to včera čekalo na cestě z do Prahy, tuším, že od hranic a do Prahy, kde pro změnu jako prostě vyplá postupně klimatizace v celém voze, takže taky masíčko, jo, takže mohli jsme být trošku varováni, protože všude, když jste si nakupovali jízdenky na vlak, tak to hlásilo, prosím vás, tekutiny sebou a když tak i nějaké jídlo, jo, nikdy nevíte, jak to dopadne, protože prostě stroje jsou jenom stroje a na takové teploty nejsou zvyklé. Mi to jenom připomíná a krásně se to hodí do krámu. Nový díl Jeste s rozumem, který chystá už zítra dopoledne kolegyně Eva Riegler a který se právě bude věnovat tomu zbalení se na cesty. Ať už jdete na túru, jedete někam autem, poletíte letadlem, tak prostě jako čím se vybavit, aby ten výlet stál za to nejenom pro vaše zážitky, ale i pro vaše zažívání. Evi, naznač.
1: Léto je tady a spolu s ním i cestování. Takže ať už vyrážíme k moři, na hory nebo jenom na víkendový výlet, můžeme jít zdravě, udržet si štíhlou linii a hlavně se přitom cítit dobře. A to je základ. Benzínky a fast foody jsou sice hodně lákavé, ale ono to jde opravdu i jinak. Ideálně si připravte jídlo už doma. Zabalte si svačiny plné bílkovin, vitamínů a zdravých tuků. Oříšky, semínka, proteinové tyčinky nebo třeba taková zajímavá varianta domácí humus s mrkví. Všechno zkrátka, co obsahuje bílkoviny, vlákninu, minerály a je to dobře skladovatelné a přenosné. A pozor, důležité je myslet na vodu. Zní to sice banálně, ale voda je prostě základ. A na cestách máme velmi často tendenci zapomínat pít. Takže vždycky mít láhev s vodou po ruce. Nejlépe neslazenou samozřejmě, sladké perlivé nápoje nebudou tou nejlepší volbou. A pokud chceme mít dostatek bílkovin a vyhnout se fast foodu, tak si můžeme připravit jednoduché proteinové bomby. Například pečená kuřecí prsa, vařená vajíčka nebo kotáčí s čerstvou zeleninou. Proteiny nás totiž krásně zasytí a dodají tu potřebnou energii na další letní dobrodružství.
0: No, může to být hodně zajímavé, taková vůně, pro mě teda vůně pro někoho odér vařených vajíček v autobusu, kde jdeme tomu 30 stupňů, ale jinak naprosto chápu a myslím, že bych se jako z jídelníčku od Evy na cesty vybral, jo. Více dozvíte zítra po 11. na Rádiu Čas k jakékoliv snídaní. I krásně hříšné, dobrou chuť, no a chutě hudební, to jsou hity, které milujete, bez kalorií, ale krásně vydatné, takže užívejte čas s Rádiem Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Rá.

0: Skvělá muzika, doufám, že i dobrá nálada všude tam, kde posloucháte Radio Čas. Máme 10 minut po 8, no a teď už fenomén, který vím, že existuje. Za tu dobu, co teď pravidelně v poslední době jako jezdím do Brna, jsem ho ku podivu moc neslyšel, ale co si budem, jo? Hantec byl, je a bude. Nově je tahle ta speciální brněnská mluva na seznamu nemateriálních statků lidové kultury Jižní Moravy. Teď bude Hantec bojovat o zápis celostátní a potom, a to fakt není for, už by mohl být navržen i na světový zápis, počkejte, tam trada, zápis do nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Není to opravdu legrace, pro některé je to vášeň, pro jiné krásné v podstatě rodinné dědictví a dokonce i ústav pro jazyk český říká ano, něco s tím udělejme. A mě až teď vlastně docvaklo, že jsem Hantec slýchával už jako malý kluk, ale vůbec jako se mi to nespojilo v hlavě, co to bylo, jo, vůbec jsem tomu nerozuměl. Manéž Bolka Polívky, Franta Kocourek a když se tak jako krásně povídali, já mám pocit, že to bylo to pravé ořechové, no.
1: A Láčový Kalousci, co přištrychali, no, hodí kalos, čučku?
2: Já nevím, co je Láčový Kalousek, ale.
1: No, betánej kořeň.
2: Láčový Kalousek je betánej kořeň. Česk je to skvělý chlapík.
1: Co přištrejchalí hodí čučku sem na plac.
2: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodí čučku se podívat, sem na plac, sem k nám.
0: Hele, tak snad to řeknu správně, jo. Zdařec Kóny, případně dobrý tropartič.

0: Mistr Špaček, který v době, kdy to byla taková ta nejpopulárnější vlna, tak radil jak na etiketu. Pravděpodobně jsem toho moc neviděl a nečetl, protože, no, zkrátka mrkněte na nové video Zaraní tým, Facebook, Instagram, Rádia Čas. To video se jmenuje Kolega roku, ale v podstatě týká se to všech klapů, kteří občas nemají gentlemanské chování, ale dámy se zatím královsky baví. Takže pro ranní obveselení v pondělí mrkněte, no a já se koukám na vaše nové příspěvky, protože dneska sondujeme kdy, prázdniny opravdu už začaly. Na jaké místo se chystáte na dovolenou? Jestli v Česku, zahraničí, je mi to úplně jedno, i ty příběhy kolem toho. Tak Turecko Insekum, říkám to dobře, Renčo, tak to je čerstvý příspěvek právě na Facebooku. Já si každý rok řeknu, píše Pavla, projděte dům do všech koutů, tak to je moje pestrá dovolená, tak já doufám, že to nebude s úklidem. Aha, do Čech domů už se moc těšíme, píše Maruška a Jitka, nalipně, má lásko polipně. Dívejte se, vy jste poetové. Tak chlapi, vy můžete taky přispět klidně nějakou tou fotkou nebo audiosprávou. WhatsApp číslo je 7766 12 800. No a teď vám taky přispěje jeden chlap. Máte ho rádi, a když ho vynecháme, oj, to je mazec. Milan Gilnar, 29. červnový den, a aneb jak to vidí hvězdy.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude poznamenáno silným energetickým tlakem a dramatickými zvraty, které otestují naši vnitřní stabilitu a přinesou drsné, ale poučné karmické lekce. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude vycházet vše, než sáhnou. Ryby mají naději na profesní či společenské aktivity a radci budou konat poněkud nevědomým způsobem. Lvi se budou snažit na sebe strhávat co nejvíce pozornosti. Berani mohou škodit sami sobě a střelci se zničí, moc párat nebudou.

Mornáři budou vytrvalí a ve svých snahách až úporní. Máhy by měly vše prožívat velmi emotivně a blíženci budou originálně tvořiví. Kozorozy by měly být zaměřeni na relaxaci a odpočinek. Panny mohou být ve svých postojích nepříjemně dogmatické a býci budou mít tendenci se angažovat v kulinářských aktivitách. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner. Rádio Čas.

0: V rámci cestování nejenom po vlastech českých, ale po světě, protože dneska se na Rádiu Čas ptáme, kam letos se vyrážíte na dovolenou, se mi vybavil populární pořad posledních týdnů a měsíců Asian Express. V Česku vlastně první série, která měla velký ohlas. Ve světě, no už dobrých 20 let běží, myslím, že doma je ve Francii. No a teď jsem viděl jeden z posledních dílů, kdy nakonec celou show vyhrál dědeček z Francie. Dědeček s vnukem už se pokoušeli po druhé a třeba, že nezískali žádné peníze, tak oficiálně vyhráli a bylo to hodně silné a to pouto mi připomnělo nový příběh, který se tentokrát týká fenoménu jménem fotbal. Tam žádné zajímavosti dávat nebudu, protože vůbec nevím, o čem mluvím, ale ten příběh je kouzelný v tom, že 21-letý Jacob už nějakou dobu šetřil prostě pro strýčka příhodu, takže od nějakých 16, co kdybych jednou bydlel sám a podobně a našetřil si na naše víc než 250 000 korun, ale poté, když prostě se schylovalo k letošnímu fotbalovému šampionátu, tak si řekl, hele ne, já vezmu dědečka, kterému je 80 a udělám mu životní zážitek a tak před pár dny vyrazili do New Yorku, aby sledovali zápas nebo duel Anglie s Panamou a vůbec se udělali takovou tu velkou cestovou show napříč generacemi a já jsem z toho dojatý, protože jasně, on si je vydělá, našetří se jinde. Jednak z toho krásného prostě, že voda není krev a že to v té rodině funguje. A hlavně, a to je druhý fakt, a možná to u mě někteří víte, já jsem absolutní finanční analfabet, přiznávám se, jo, neumíme v životě všechno, já zrovna tohleto ne, takže prostě, když vám 21 a už máte našetřeno zhruba 10 000 liber, tak to klobouček. Já kdyby se mi objevilo něco na kontě, tak zase někomu dělám radost a koupím losy a tady potěším toho či onoho a občas si říkám, že jsem taky trošku vůl, ale v tomhle případě bych utrácel taky. Tak sportu zdar, fotbalu a dojákům zvlášť. I slzička mi trošku ukápla, ale to je fajn, to se hodí pro tyhle ty tropy a pro vás další muzika a pohoda. S Radimem na Rádiu Čas hity, které milujete a nechte se inspirovat s tímto příběhem.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Prostřednictvím rádia Čas teď s dovolením posílám jeden z Murphyho zákonů, který říká rada na dovolenou, když si balíte kufry, vezměte si o polovinu méně šatů, za to dvakrát tolik peněz. To je velmi praktické, mi se okamžitě vybaví, když jezdím na ty svoje ani ne prodloužené víkendy, jenom víkendy do Prahy a vždycky si říkám, co kdyby a podobně, takže proč dvoje, když můžete vzít troje kalhoty a proč tričko a košili, když můžete mít ještě mikinu a další tričko a potom stejně zjistíte, že chodíte v jednom a to samém a taháte to do toho vlaku a tak dál. Tak kam to budete tahat letos? Ptám se vlastně nejenom ráno, ale celé pondělí s rádiem Čas. Kam vyrážíte letos na dovolenou? Vyrazili jsme i s mikrofonem do ulic Moravy a Slezska a tady je výsledek.
1: Tak letos plánujeme jet do Španělska s mamkou a s bráchou, protože brácha tam má vlastně soutěž na klavír, takže v rámci toho tam jedeme takhle i k moři a moc se těšíme.
2: A dále to zase někam, ale většinou jsme jezdili do Chorvatska, na slunečné pobřeží a tak.
3: Tak to asi budeme doma, my čekáme, že nám budou balkony dělat, takže budeme se být doma asi.
4: Tak to já ještě nevím, ale tak ráda bych možná někde k moři.
5: K moři?
6: No nejdeme nikde na dovolenku, lebo se bojíme, že tam bychom umřeli u toho mora.
0: No, já mám pocit, to bylo natáčeno ještě před těmi tropy, že teď už to vidíme trošku jinak, že k moři se naopak jezdíme ochladit. V každém případě víte co, by vás docela rád slyšel, tak kdyby chtěl někdo trošku popovídat a má nějaké speciální dovolenkové plány, tak využijte linku Rádia Čas 77 66 12 800. Trošku si jenom popovídáme, no a kdybyste chtěli taky nějakou písničku z playlistu Rádia Čas, vyberu speciálně pro vás nebo vaše blízké. Teď je ta jedinečná možnost, tak to využijte a dobré ráno. Moravo. Radio Čas.

0: Ráno. Radio Čas.
1: Tak já mám rád jakoby kouzlo přímého přenosu. WhatsApp Rádia Čas před chvilkou zaměstnala posluchačka. Boženko, vy už jste to vymazala. Aha, posluchačka Boženka, která přispívala k dnešnímu tématu a první zpráva měla jenom asi 3 vteřiny a potom tam divoce zvonil, teď nevím, jestli zvonek nebo telefon, takže Boženka to vzdala, ale pak už jsem viděl takový ten mikrofonek a nahrávala. Tak zasondujeme ještě, co vaše dovolená, jestli už jste někde byli a hlavně kam se chystáte.
2: Dobré ráno, rádio. Bylo už skoro dopoledne, byli jsme v Egyptě, 10 dnů, bylo báječně, nemůžu si na nic stěžovat. A ještě se v září chystáme do Albánie.
1: Wow.
2: Tak snad to bude tam taky tak pěkné. Ahoj, hezký den, Božka.
1: Božka s partnerem, gurmání nejenom dobrého jídla, ale taky cestování, takže vy ostatní se můžete nechat inspirovat. Já přidám další hudební nášup, no a za chvíli vyrazíme na Pražský hrad, protože Petr Pavel, mimochodem dneska je v kalendáři, jo, Petra Pavel, to je tak na okraj, i když zvlášť, tak měl docela vzácnou návštěvu. No, některé faninky by mohly závidět.

Ranní čas, Rádiem Čas a Radimem, dobrý den, 8.36. Včera měl prezident Petr Pavel takovou, řekněme, nepolitickou a milou návštěvu na Pražském hradě. Partu kamarádů, která hraje rock, plní si tím dávný sen z doby mládí, dospívání a vlastně už i dospělosti. Ta parta se jmenuje Dogstar. Kdo ví, ví, ale kdo neví, tak si může tipnout, kdo pak u nich už v posledních letech tak jako pravidelně a vášnivě hrabe do strun. Mimochodem, takhle Dogstar zní. Jo.

0: No, tak ten basketerista, už tušíte? Možná jste to viděli, protože bulvár toho byl plný, když řeknu Matrix, John Wick nebo Nebezpečná rychlost. Jasně, už vám asi jasno. Přesně tak, po dvou letech se vrátili nejenom Dogstar, ale i její skvělý pan kytarista a jinak božský hollywoodský herec, který se ale opravdu na nic nehraje v reálném životě, a to je Keanu Reeves. Mimochodem zraje jako víno, to se musí nechat, a všichni vypadali spokojeně, a protože byli čtyřicítky v Praze, tak si dali jedno orosené a dobře bylo. No a mimochodem, kdybyste to náhodou měli teď jakoby směr Praha, nebo byste to ještě stihli na večer, tak pokud se nepletu, dneska vystupují v pražském Sasazu, dokonce ještě přidali nové místo, protože zájem byl opravdu velký a pražský koncert, aha, tak už nemusíte jezdit, zdá se, že je vyprodaný, tady píšou moje zdroje. No nicméně Keanu Reeves v Praze, vy nevím, kde se nacházíte, ale pokud tam máte rádio Čas, to znamená, že mě teď slyšíte, tak další hity, které milujete v záloze. I Petrům a Pavlům dneska k svátku.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na rádio Čas.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
5: www.podpovrchem.com.
4: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Kdybyste měli chvilku, chviličku v rámci pondělní pohody s Rádiem Čas napsat nám, kam se letos chystáte na dovolenou, samozřejmě se pochlubit, pokud už jste někde byli. A jestli jsou to velké návraty, třeba, já nevím, stokrát do Chorvatska, anebo úplně nové, ještě neobjevené země, tak Facebook a WhatsApp číslo 776612800. Prosím vás, až se budete přesouvat čímkoliv, tak hlavně šťastný návrat domů. Nicméně možná malá rada, doporučení pro všechny odvážné, kteří si troufnou na delší trasu jet autobusy. Odvážné to říkám z vlastní zkušenosti, protože jako mě je v autobuse zle, i když jedu jednou linkou 5 minut z bodu A do bodu B, jo. Ona to není vlastně malá rada, ale spíš velká prosba všech řidičů na základě skutečných událostí, které se dějí v těch autobusech, která byla tak krásně stvárněna dneska už legendární komedii Účastníci zájezdu, jo.
1: Tady ty hnědý s uchem, ty tvrdý, ty bílý, ty bílý měkký, prosím vás, klidně je vyjazujte, ale zdůrazňuju, ty hnědý podšálky s uchem, mě, anebo tady Karlovi, po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Pochopili? Rozuměli?
0: Rozuměli. Jo, rozuměli, pochopili všichni, jo, takže hnědé počálky, vždycky vracet, tolik Karel a Karel, a taky jeden radím na Rádio Čas, užívejte pohodu s námi, no a za chvíli už se budu těšit na Aleše.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak začal bych tím, ať nezapomene to nejpodstatnější, Rádiočas ráno se mění v dopoledne, ještě stále máme jenom jediné slovíčko v rámci tajemné věty v Megaléto, kde se dneska hraje o monkey business, tak to slovíčko je dobrá, je spousta dobrých věcí, tak jak to vidí kolega Aleš, ahoj Ali, ahoj,
1: ahoj krásný dopoledne,
0: ahoj. Přidáš nějaké slovíčko?
1: Určitě přidám, bude to hned po 9. hodině, takže číhejte na to, protože monkey business, viděl jsem, jednou jsem viděl, je to obrovská show.
0: No a pořád, myslím, že slaví celkem 26 let tím koncertem, který bude 23. července.
1: Takže výroční
0: říkám
1: koncert.
0: Správně, jo, přesně pravda. Tak. Takže jo, Ali přidá další slovo a doufám, že i nějaké jako zajímavé zeměpisné typy. Já jsem teda dneska ve výš nevýš jako zeměpisném úplně pohořel, ale tak tebe neskouším, jenom se ptám, jako kam se chystáte letos, jestli se vracíte na stejná místa, anebo budete objevovat nové končiny.
1: Tak je to pade na pade, já vždycky říkám všude dobře, doma nejlíp, hodně věcí mi tady chybí, které jsem nepoznal. A možná novinka po X letech Slovensko poprat Vysoké Tatry. Moc se těším a jinak klasika jeseníky, kolo a nepojedem nikam ven.
0: Dneska jsem právě zmiňoval, jak velký cestovatelský dluh mám na Slovensku, že tam jako nějaká místa bych chtěl
1: právě
0: vidět. A Tatry teda, to je návrat nebo právě ještě
1: návrat asi po 20 letech a chceme to vzít i Trenčanské Teplice a Bojnice. Tam se točila pohádka šíleně, Smutná princezna, tuším, jo. Takže to chceme vidět ještě.
0: No a v neposlední řadě nemůžu se nezeptat, protože si pamatuju z těch posledních let, že to byla kombinace cyklovýletu, ale taky jako poznávání, hlavně v tomhle počasí, jako myslím, že i příjemného, jakoby příjemné atmosféry ve Vinných Sklípcích. Ty se letos budou konat nebo ne?
1: Hele, nebudou. já ty to víš, už teďka 9. měsíc.
0: Vlastně ty máš, jste s rozumem a
1: nepiju,
0: píte s rozumem.
1: Tak. Ano, takže já bych tam možná ten mošt, ale ten tam je dobrý. Ten tam je famózní. Jo, když jedeme, tak jsme si vždycky dávali i vychlazené mušty, jo, ty přímo, teda jako teď udělané a to prostě nemá chybu.
0: A protože ty máš vlastně takhle, ty jsi odstartoval suchý únor, už ještě únor ani nebyl a chybí to nějak, protože nebo je to stejné jako já, když jsem najednou zjistil, že nepiju a že už to nepotřebuju.
1: Víš co, takhle jako trápíš se možná, nevím, 3 týdny, možná měsíc, nevím, ale teď si na to ani nespomeneš vůbec. Nevím, jak to může fungovat, ale prostě to zazdíš, jako by to nebylo.
0: No. Člověk má 100 000 nových radostí, takže o tom to je. S Alim nejenom další slovíčko v rámci Megaléta, ale taky pohoda a o tom to je, tak ať ti to rychle utíká.
1: Díky.
2: Řidiči, pozor se aktuálně.

0: laboratorních vyšetření.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Hrabůvce začíná výstavba nového domova pro seniory. Moderní budova, kterou na Provaznické ulici postaví soukromý investor, bude mít 200 lůžek. Radnice tak reaguje na stárnutí obyvatel a nedostatek míst v pobytových zařízeních. Více nám řekla mluvčí Ilona Honusová.
2: Nově navržená stavba je zasazená na rovinatý pozemek do stávající zástavby, kterou tvoří převážně bytové domy. Součástí areálu bude také zahrada s odpočinkovými zónami určená klientům i jejich návštěvám. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabůvce na ulici Majora Nováka.
0: Součástí tohoto komplexu bude domov pro seniory s kapacitou 32 míst a odlehčovací služba pro dalších 20 klientů. V Rožnově a Dolní Bečvě začne v červenci fungovat poptávková doprava. Ta nabídne flexibilní cestování po městě a okolí.

0: Rádio Čas Sport.
1: Šest českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a také Dalibor Svrčina. Dnes bude jasno až polojasno, během dne se můžou přidat místy i silné bouřky a teploty se budou pohybovat od 34 do 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

Nevím, jestli jste to měli podobně, ale nakoupit jsme museli ráno, to tež platilo pro venkovní aktivity. A můžu říct, že voda v Hlučínském jezeře měla včera o 7:30 ráno tak 25 stupňů, takže vůbec koupání neochladilo. Za to meloun z lednice, ledové kafe, to zas jo, to šlo na dračku. No a k tomu zabitěná okna, hold, i to byl víkend, který teplotně, a mám takový pocit, že přepisoval rekordy, ještě jsem se moc nedíval. Tak ještě dneska a zítra a potom se ochladí, takže vydržme. Otále se škovala hodně energie, vydržme to v práci a do uší pro osvěžení hity, které milujete. No a když napíšete na téma, kam letos vyrazíte na dovolenou, budu dát Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. Za chviličko jsem tam. Rádio Čas.

0: Kam letos na dovolenou? Ono u nás teplo jako v Egyptě, voda jako na Jadranu, takže pokud takto léto vydrží, bude asi doma jako u moře. Ale celý rok se plánovalo, ano, sbírali jsme plány, kam se vyrazí v létě, kam na Dovču, a tak třeba píše Marťa. A Marťa píše: Dobrý den, letos jsme byli v dubnu na Madejře. Před týdnem jsme se vrátili ze Sardinie, kde jsme byli na poznávacím zájezdu. Je to takový můj sen, Sardinie. Chtěl bych vidět. Tak já bych to ještě viděl na Lasovku z Volce, a půjde s námi Boženka, takže Boženko, já přeju hezké dopoledne. A co vy a ta Dovča?
1: Byli jsme v Egyptě, 10 dnů, bylo báječně, nemůžu si na nic stěžovat. A ještě se v září chystáme do Albánie.
0: Wow, taky.
1: Tak snad to bude tam taky tak pěkné. Ahoj, hezký den, Božka.
0: Boženko, děkujeme, taky bych chtěl vidět Albánii, slyšel jsem takové recenze na Albánii a taková, já bych řekl, možná neobjevená destinace, takže no, snad to někdy vyjde. Kam letos vyrazíte na dovolenou? Inspirujte nás, Facebook, WhatsApp, pište, a pokud se rádiem čas chcete vyrazit na další skvělou akci Megaléta, tak určitě buďte ve střehu, protože za chviličku další slovo do Megaléta Rádia Čas. Teď ale hity, které milujete...
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas dělá radost, ano, dostaneme vás na ty nejlepší akce. A taky dneska výhrní věta ze 4 slov skládáme větu do odpoledního finále. Tím druhým slovem do tajné věty je slovo nálada. Takže poznačit slovo nálada. To první slovo je dobrá, takže dohromady dobrá nálada. Takže ještě máme samozřejmě před sebou dvě slova a finále dneska odpoledne. A hrajeme o dva lístky na koncert skupiny Monkey Business 23. července Praha. Bude to jejich výroční koncert, takže obrovské show, kdo se tam dostane, obrovský hudební zážitek. Držím palečky. Za chviličku tip na akci do Odslavic, no a z Rádia Čas dál hity, které milujete, zůstaňte s námi, ať vás ta muzika tady od nás příjemně osvěžuje.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den bude převážně plný sluníčka. Očekáváme jasno až polojasno. Během dne se ale můžou přidat přehánky a dokonce i bouřky, které můžou být i silné. A teploty se budou pohybovat opět na tropických hodnotách, a to od 34 do 37 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z rádia Čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Rádio

0: I po desáté je s vámi Rádio Čas a také Aleš Šklubal. Rádi budeme dělat parťáky. Za chviličku vaše nejtipy na dovolené, tedy kam se letos chystáte, kam vyrazíte. A já k tomu ještě přidám také parádu nápojů, které osvěží v těch tropech, které i dneska máme bohužel za okny. Tak teď Kristýna Kubánková, čerstvé zprávy a bude rovný 10 hodin.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dá.

0: Evropa. Počet pacientů s civilizačními onemocněními přibývá. Například Alzheimerovou chorobou bude podle odhadů v roce 2050 trpět až 400 tisíc lidí. Domy se zvláštním režimem jsou ale téměř všude plné. Na umístění se čeká minimálně rok.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově

0: Mana Stanislav Kopecký.
1: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.

0: Kulovice už začaly stavět vlastní bytový dům. Vedle radnice do výstavby pouštějí také soukromí investoři.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejbalisté nestačili v boji o zlato na Spojené státy americké po prodloužení a získali tím

0: Lenkou.
1: Že se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen. Že tetu je stejné jako...
2: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát to kálinější. A moc jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
1: Tolik úspěchům známých zpěvaček ve světě.
2: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Venku opět teplo jako v troubě, a tak pro osvěžení z rádia časy, ty, které milujete. Dneska samozřejmě platí nepodceňovat pitný režim, ať nebolí hlava. No a dneska venku opět tedy ty tropické teploty, tak já právě proto za chviličku budu mít pro vás tipy, co v těchto vetrech tedy pít, jo, na které nápoje nezapomínat, které by mohly v těle, jak se říká, tak lehce tedy ochladit, taková klimatizace pro tělo. Jinak za okolí dneska nějakých opět, já nevím, kolem 36 stupňů. My jsme se včera se synem bavili o tom, že máme v Česku teploty přímo jako v Egyptě, jo? Že je to úplně jako přes kopírák. Takže ráno nějakých, já nevím, 25, odpoledne nějakých skoro 38-40 stupňů na sluníčku. Na sluníčku možná ještě více. Takže ještě by to chtělo moře, že jo, a máme tady jako v přímořském letovisku. Jinak já teď jsem si říkal, jestli ještě dneska jedno kafe, nebo ne. V tom horku přece jen to asi tělu nepřidá, ale tak jsem si říkal, jo. Takže energie zbalená na cesty i s muzikou z Rádia Čas. Stín nad hlavou přeju, něco chlazeného po ruce, Rádio Čas do uší, no a pokud jste na prázdninách a dovolených, ať vám to odpočívá. Hity.

0: No co si budeme, když teploty šplhají přes 30, většina z nás bere to nejvychlazenější z ledničky. Jsem na tom úplně stejně, ale v těch tropech není důležité, kolik toho vypijeme, ale co vypijeme. Ten správně zvolený nápoj určitě funguje proti únavě anebo bolestem hlavy. A nejlepší volbou je obyčejná voda a jenom mírně vychlazená. Osvěží neslazené minerálky, neslazený čaj a tady klidně vlažený anebo i klidně horký. I tohle to osvěží. No a pozor na energeticky slazené limonády a také alkohol, který odvodňuje. Tady asi bychom se v tom, co je za okny, se zlou potázali. Takže vítězem je obyčejná voda a minimálně 2 až 3 litry tady v tom teplu, které teď v posledních dnech vládne. Jdu se napít, za chviličku si dáme s naší ranní partou časácký kvíz Víš, nevíš a dál hrajeme a třeba i pro to osvěžení a třeba i pro to zapomnění toho, co je venku za okny, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas.

0: Řeknu vám, tak trošku se mi i s klimatizací, kterou tady máme ve studiu, lepí ruce ke stolu, tak no, není to příjemné, nepomáhá ani to, že si to tady chladím ve studiu, prostě za okny, zase mazec a takový zánět nosohltanu z klimatizace je hned, takže neměla by foukat na hlavu a vysušuje. To jsem se dočetl, že klimatizace vysušuje, takže raději ještě v tom vedru, které máme, nezapomínat více doplňovat tekutiny. Tak ale pojďme se bavit s naší ranní partou. Po ránu se hrálo víš, nevíš. A tak klasicky, tohle byste věděli. Přidejte se dneska ke Kristýně a Ráďovi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš? Nevíš.
3: Co jsi to řekla, že jsi to vzala?
2: Tak jako z toho zeměpisného hlediska. Ale budeš to vědět, budeš to vědět. Který kontinent má nejvíce států?
3: Tak napadla by mě Asie, která to není. Je to... A Amerika? Je to Evropa. Kristýnko, prosím, hlavně nepohrdej.
2: Tak už moc těch možností nemáš.
3: Chci říct, že nic z toho nebylo?
2: Ne.
4: Láďo.
3: Ne, bože můj, co jsme to vymysleli.
2: Ještě jeden.
3: A já si říkám, dám takové lehké, počkej, takže Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Afrika.
2: Ano, je to Afrika.
3: To si neuznám, jako chtěl, pro boha.
2: Ale na ní si úplně zapomněl.
3: Teď se budu ptát, já a jsem si říkal, ještě ať si to uděláme odlehčeně, já jsem chystal takové tuťuňuňu, dobře, v každém případě. Která brněnská památka? Dělám si srandu, nemám, neboj se. Hele, v roce 1613 vyhořel londýnský Globe. Co to bylo?
2: Divadlo Shakespeareovo.
3: No. No a dneska by oslavil 60. už tu není, odešel relativně mladý, muž, který byl nepřehlédnutelný jak svou muzikou, tak i vzhledem.
5: Pak se mi potkal s rodičema, prej moc mladá, šalalala,
2: proto přiště Nekonečný, dám vše.
3: No, tak to by bylo.
2: Udělal jsi mi to podstatně jednodušší, já se ti omlouvám.
3: Ne, neomlouvej se, já myslím, že to jsou věci, které by tak člověk měl vědět, no, pokud je trošku v tom znalý. Já mám pocit, že asi každý by je dal třeba v chytrém kvízu, na které chodíte,
2: jo,
3: ne?
2: No, to je ono.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnešní pondělní den bude převážně plný sluníčka. Očekáváme jasno až polojasno. Během dne se ale můžou přidat přehánky a dokonce i bouřky, které můžou být i silné. A teploty se budou pohybovat opět na tropických hodnotách, a to od 34 do 37 stupňů Celsia.
7: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

milujete. Radio Čas.

0: Čas. Dneska se vás i já se rádě čas ptám na místa, kde je fajn, kde se chystáte na dovolenou. Těch typů na Facebooku spousta. Mrkněte na to, třeba to bude taková inspirace pro vás. No a kufry na dovolenou s námi balí Petra. A Petra píše, já byla letos v Albánii a musím říct, že jsem byla mile překvapena. A pokud to půjde, tak se chce ještě příští rok vrátit. Já také chystám tu Albánii, nebo respektive už jsem slyšel od známých vykládat, že prostě je to tady, že to tady je fajn, jo, že to až tolik nestojí a že prostě je tady fantastická dovolená, tak někdy snad to vyjde. Katka napsala, letos pozor, už máme za sebou Kanárské ostrovy, Sicílii, Maltu a ještě nás čeká Rakousko a Santorini. Tohle bych asi časově nedal, ale musí to být skvělé zážitky. Jarda napsal, mě učarovala jižní Morava, okolí kolem Mikulova, také, že se letos chystáme, doporučuju. Ano, tak tu doporučenku bych dal i já, byl jsem několikrát jižní Morava, to je taky zážitek a nedaleko, že u nás doma. Míša to jenom potvrzuje, tady píše Pálava. Pavlína, Polsko, moře. Znovu, byl jsem minulý rok, Sopoty, Gdaňsk, doporučuji, úžasné, takový Karibik severu. Je to tady skvěle a není tady moc horko. Tak kam vyrazíte na Dovčo? Facebook, WhatsApp, rádia, čas napište. Všude, kde nás ladíte, já teď budu a rád posílat za vámi hity, které milujete. Z času.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleš Štlobal, vaši pondělní parťáci. Ano, i v pondělí vyhládne a hlavně v práci. A tak za chviličku budu servírovat obědovku tady od nás ze studia Rádia Čas, který pošlo poukaz na pizzu a rovnou do vaší firmy. Co je nového, teď zjistíme s Kristýnou Kubánkovou, takže tady jsou aktuální zprávy Rádia Čas a bude 11.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Roviny, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Digitalizace českého zdravotnictví pokračuje. Ostrava mění papírové jízdní řády. V Luhačovicích se rekonstruuje.

0: Příštího roku se dočkáme zavedení elektronické žádanky. Později mají lékaři v digitální podobě vést i zdravotnickou dokumentaci pacientů nebo výsledky laboratorních vyšetření.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Do konce roku jimi budou vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Kromě přesných časů se z nich cestující dozvědí i to, jestli je přijíždějící tramvaj plná nebo prázdná. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese vyšší komfort a bezpečnost pro řidiče. Více nám k tomu řekl starosta Marian Ležák.
2: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobů.
0: Rekonstrukce bude hotová letos v prosinci.
1: Rádio Čas Sport.
0: 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního de Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka.

0: Dnešní den bude převážně jasný až polojasný, místy se můžou přidat také bouřky a teploty se budou pohybovat od 34 do 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
3: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taková línější. A moc se jí nechtělo hýbat, už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
2: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
3: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
1: Rádio

0: Venku sice tropy, ale hlad na to nějak neslyší a tak třeba obědovka potěší obědem vás i kolegy ve vaší firmě. Za chviličku volám, zavoní to pizzou, tak držím palce od Aleše Škobala, zvládejme, ta horka bude líp, už ve středu se bude ochlazovat. Teď ale hity, které milujete, takovéto hypotetické osvěžení posílám za vámi. Jinak z rádia Čas, samozřejmě za chviličku také Jeste s rozumem s Evou Rigler a dnes to bude na téma dovolené a fast foody. No a ta nějaká kelečka navíc, že jo, tam se nežinirujeme, tam to jede. Tak jen na to si počkejte, ale teď zpátky za muzikou a hrajeme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: fast foodu a jídlu z benzinky. Eva Rigler má návod. Evi, tak co děláš?
1: Léto je tady a spolu s ním i cestování. Takže ať už vyrážíme k moři, na hory nebo jenom na víkendový výlet, můžeme jít zdravě, udržet si štíhlou linii a hlavně se přitom cítit dobře. A to je základ. Benzínky a fast foody jsou sice hodně lákavé, ale ono to jde opravdu i jinak. Ideálně si připravte jídlo už doma. Zabalte si svačiny plné bílkovin, vitamínů a zdravých tuků. Oříšky, semínka, proteinové tyčinky nebo třeba taková zajímavá varianta domácí humus s mrkví. Všechno zkrátka, co obsahuje bílkoviny, vlákninu, minerály a je to dobře skladovatelné a přenosné. A pozor, důležité je myslet na vodu. Zní to sice banálně, ale voda je prostě základ. A na cestách máme velmi často tendenci zapomínat pít. Takže vždycky mít láhev s vodou po ruce. Nejlépe neslazenou samozřejmě, sladké perlivé nápoje nebudou tou nejlepší volbou. A pokud chceme mít dostatek bílkovin a vyhnout se fast foodu, tak si můžeme připravit jednoduché proteinové bomby. Například pečená kuřecí prsa, vařená vajíčka nebo kotáž s čerstvou zeleninou. Proteiny nás totiž krásně zasytí a dodají tu potřebnou energii na další letní dobrodružství.
0: Evi, vůbec to nezní špatně a zítra o jídle na dovolenou po 11. hodině na Rádiu Čas vězte se Vzumem, no a právě s Evou Rigler více. Tak a teď zpátky hity, které milujete z Rádia Čas.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
5: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a pokud si dneska večer vyladíte hudební speciálku Rádia Čas Music Box, tak vás čeká československá hudební jízda. Celá hodina prostě bude patřit českým a slovenským megahitům. Tohle určitě bude bavit, takže po 18. hodině se na vás budu těšit. A abychom nezůstali jenom u těch uší, tak víte co, potěšíme za chviličku z Rádia Časy chutě. Ano, teď už myslím na obědovku Rádia Čas, za chviličku rozjedu, takže pokud jste ve hře, určitě mobil na zvonění a po ruce, ať přijdete zkrátka. Teď ale zpátky. Muzika, hity, které milujete. Z času.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Prázdniny, zábava a také výlety, to jde k sobě, a tak až do konce prázdnin můžete na hradě Bouzov vidět rytířský turnaj vždy ve 14 hodin a bude to v hradním parku Bouzov. Tady baví
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den bude převážně plný sluníčka. Očekáváme jasno až polojasno. Během dne se ale můžou přidat přehánky a dokonce i bouřky, které můžou být i silné. A teploty se budou pohybovat opět na tropických hodnotách, a to od 34 do 37 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z Rádia Čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Hity, které

0: Ano, vím, velkou jsou tropy, jídlo tak nechutná, ale hlad, že jo, je hlad, teď to tak trošku víceméně zaháníme tekutinami, to jídlo nějaké to lehčí jídlo a tak já mám vůňavou pizzu, já nevím, jestli, jako jo, že se to zabere nebo nezabere, já si myslím, že ano, pizza v každém počasí a i když je za okny 33 stupňů, tak bude chutnat. Takže volám a na druhé straně za svou firmu by měla být Dana, která by měla vzít telefon a potěšit i své kolegy, protože bude toho dost, takže já to jdu vyzkoušet, jestli se dílo podaří a mám to na 7, ještě jednou, tak ještě 5. Já to tady mám cejku na své straně, teď ještě, aby to proběhlo i na druhé straně a rád pošlu poukázku z obědovky na vonavou pizzu. Znovu, venku obrovské tropy, že jo? Je pondělí, hodně práce, možná i dovolená, prázdniny a tak dále, tak dále. Nevypadá to, ne? Jsem se chtěl Dany zeptat, jak chutná jídlo v tom horku, jestli má nějaký recept na speciální jídlo právě do tohoto horka. Tady to vypadá spíš na ty prázdniny dovolenou, tak nedá se nic dělat. Naposledy... Ne, neproběhlo. Takže já to dneska nechám takhle. Pokud ještě nejste ve hře, tak stále platí naše webovky, tady se můžete zaregistrovat a třeba už zítra budu mít vaše telefonní číslo a budu volat do vaší firmy a budu posílat vonavou obědovku nejen pro vás, ale také pro vaše kolegy. Takže zaregistrovaní jste hned a zítra třeba hrajete. Dneska to nevyšlo, ano, vzhledem k počasí, dovolené, prázdniny a tak dál a tak dál. I to je obědovka Rádia Čas. Dobře, co vyjde, to jsou určitě písničky, chcete-li hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Tak já už jsem teď dneska nějaké 3 hodinky tady ve studiu Rádia Čas a toho nejlepšího parťáka a společníka mě dělá klimatizace. Děkuju za to. A tak první otázka, která padne dneska na Mikeyho, teď tam jdu, jak je venku?
1: No já jsem myslel, že ten nejlepší parťák a společník budu já, vidíš to, je to klimatizace.
0: Dobře, tak už...
1: nezávidím ti to, je tam fakt vedro.
0: Včera jsem si to užil, byl jsi někde na koupánku?
1: Byl jsem u vody, ano, jsem u vody, počal jsem si paddleboardy, takže parádní den, konečně po dlouhé době volný den, což u mě není moc zvykem, tak jsem si ho užil přesně u vody v tom vedru a jo.
0: Hele, dnešní téma dovolená, jo, to samozřejmě k prázdninám, k tomu počasí, které je venku. Máš nějaké takové ideální místo, co doporučuji?
1: Ideálních míst mám hodně, mám strašně rád Španělsko, moc rád se vracím do Španělska. Letošní dovolenou sice ještě naplánovanou nemám, jak řešíme v dnešním tématu, ale já jsem ten typ člověka, který kouká neustále na letenky a jakmile má chvilku volna, tak se podívám, kde jsou nejlevnější letenky a tam vypadnu a prostě tak náhodně během pár dnů jsem schopen si tu dovolenou naplánovat a vymyslet. No.
0: No, protože ty třeba připravuješ něco celý rok a pak to nevyjde a tak jako...
1: Je to
0: ano,
1: tak.
0: Ze dne na den prostě jedu, bum.
1: Ano,
0: a
1: ano, super, je to je. Tak a několikrát jsem takhle vyrazil a byly to ty nejlepší dovolené, že fakt jako ze dne na den jsem koupil letenky a cestoval jsem.
0: Tak jedeme dál, osvěžíme muzikou a přidáme i čerstvé novinky, bude poledne. Dobrou chuť k obědu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Znojemsku u obce Prosiměřice na výjezdu na Těšetice. Bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Jinak na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez problémů.
2: Rádio Čas. Nejnovější zprávy.
3: Po tropickém víkendu dorazí bouřky. Na Moravě si ale ještě počkáme. V opavských Vlaštovičkách vznikne relaxační zóna. Bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík končí s kariérou. Dobré pondělní poledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Po rekordně teplém víkendu se dočkáme mírného ochlazení. V Čechách už dneska můžeme očekávat silné bouřky, které přinesou vítr nebo kroupy. Na Moravě a ve Slezsku si ale podle televize LTV Plus na nižší teploty počkáme až do zítřka.
2: Morava aktuálně.
3: Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 500 000 korun. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
4: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých jednotek. Díky nové technologii bude možné zajistit stabilnější a zdravější vnitřní prostředí pro klienty i zaměstnance zařízení. Součástí projektu je také moderní vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla pro společenský sál.
2: Rádio Čas Sport.
3: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec získal v kariéře 3 mistrovské tituly z Plzní a vyhrál belgickou ligu a řecký pohár. Nejvyšší domácí soutěž hrál i za Ostravu. Taky zítřek bude skoro jasný až polojasný, místy už ale bude nebe oblačné, čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje pondělní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Brešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Lorín, že tetu je stejné jako...
6: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taká linější. A moc se jí nechtělo hýbat, už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
5: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
6: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádem čas 9 minut po 12. hodině a od mikrofonu už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě hity, které milujete. My samozřejmě dnešní odpoledne budeme také soutěžit, protože tak jako celé léto i dnes budeme nadělovat lístky v rámci Megaléta. Mám tady pro vás dva vstupy nebo dvě vstupenky na Monkey Business, kteří slaví 26. narozeniny a to už 23. července v Praze a vy můžete být u toho úplně zadarmo, stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Tu prozradím už brzy. No a také se podíváme na docela zajímavou studii, která zjišťovala, kolik mají lidi za život celkem partnerů, ať už ženy nebo muži. Podrobnosti si řekneme za chvilku, teď už hudba. Jsme Rádio Čas?
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak my se podíváme na vztahy. Já mám v poslední době trošku pocit, že sociální sítě dneska dokážou člověku občas úplně převrátit pohled na seznamování a vztahy. Ono, co si budeme, stačí pár minut na Instagramu nebo na TikToku nebo na jakékoliv jiné sociální síti a člověk má pocit, že všichni kolem neustále někoho poznávají, chodí na rande nebo řeší nějaké vztahové dramata. A pak si říkáte, jestli jste jediní, kdo má úplně normální život. No a já jsem tady našel takovou zajímavou statistiku, která reflektuje skutečná data a ten obrázek je trošku jiný. Tato studie například ukazuje, že lidé ve věku do 49 let mají v průměru 4 partnery u žen a 6 partnerek u mužů. Odborníci zároveň také upozorňují, že internet ukazuje hlavně ty nejvýraznější příběhy, ty běžné, klidné a spokojené vztahy se na sociálních sítích moc nezdílí, protože zkrátka nejsou tak senzachtivé, dejme tomu, jestli bychom to tak mohli říct. Takže až budete mít někdy pocit, že všichni kolem žijí nějaký mnohem divočejší život než vy, tak možná to je jenom to, co vám algoritmus neustále servíruje. Ode mě je další muzika, hity, které milujete a prozradíme si, jak vyhrát dneska lístky na Monkey Business.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbuz Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pondělní odpoledne s rádiem Čas, co si budeme, léto udeřilo v plném proudu, asi možná i víc, než by mělo, a k tomu samozřejmě patří také dovolené, ty už prakticky začaly pro mnohé z vás a my se dneska ptáme, kam letos vyrazíte na dovolenou. A co si budeme, na našem Facebooku a WhatsAppu samozřejmě na prvním místě vítězí Chorvatsko. Ono je to taková česká, možná československá destinace, kam míří mnoho z nás každým rokem, ale třeba Vladka napsala, kus světa jsme už procestovali a u nás je taky spousta krásných míst, takže letos to bude Morava a Česko, možná i krátký výlet na Slovensko. A to já si říkám už dlouhou dobu, že moc rád cestuju po světě, ale po Česku jsem ještě pořádně necestoval. Takže možná i toto léto bude ten čas vyrazit tady po našem místě, po Česku, možná také po Slovensku. Dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už by se mohlo mírně ochladit, obloha má být skoro jasná až polojasná, místy už ale nebe bude oblačné až zatažené, objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: K létu, krom vody a sluníčka, nepochybně patří také festivaly a naše rádio chce, abyste se bavili přes léto úplně co nejvíc to jde. A proto nadělujeme každý týden hned několik lístků na všechny festivaly, nejlepší akce, které proběhnou. Už jsme rozdávali lístky třeba na Marka Ztraceného, Ladnou Čeladnou, Štěrkovnu Open Music, One Republic, FM City Fest a mnoho dalšího. A tento týden samozřejmě nebude výjimkou, máme tady vstupenky na Xin Likes, také Marka Ztraceného. A dneska soutěžíme o Monkey Business. Už 23. července Monkey Business slaví 26. narozeniny a vy můžete být u toho, stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, 2 už jsme prozradili a já prozradím to třetí slovo v řadě a tím třetím slovem je slovo začíná. Tedy slovo začíná vám může získat lístky na Monkey Business. A pokud jste nestihli předchozí dvě slovíčka, tak poslouchejte, protože ty ještě dnes odpoledne prozradím.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Jíbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
1: Radio Čas. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 13. hodina, předávám slovo Honzovi, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. Povíme si, že se vrací dotační program Nová zelená úsporám.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Vážná nehoda se řeší na Znojemsku u obce Prosiměřice. Na výjezdu na Těšetice bouralo osobní auto, na místě jsou záchranáři. S problémy musíme počítat taky v Brně v ulici Kniničské. Tady dopravu komplikuje padlý strom, narazilo do něho auto, na místě zasahují policisté.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Dotační program Nová zelená úsporám je zpátky. V Moravskoslezském kraji padaly teplotní rekordy. Fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Startuje další kolo programu Nová zelená úsporám. Stát po více než půlroční pauze znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Dotaci ale získají už jenom zranitelné domácnosti. Ostatní můžou využít bezručné úvěry.
4: Morava aktuálně.
3: Na mnoha místech Moravskoslezského kraje lidé zažili v noci další tropickou noc. Teploty pod 20 stupňů neklesly na více než polovině měřících stanic. Na 5 stanicích z 20, které měří aspoň 30 let, padly dokonce absolutní rekordy. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně tu schválili manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla tisková mluvčí Jana Rašková.
5: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
4: Rádio Čas, sport.
3: Ligová fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům jde o nárůst v řádu nižších desítek milionů. Peníze rozdělí mezi kluby. Karviné byla výplata pozastavena. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, místy bude nebe oblačné až zatažené, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Lorín, že tetu je stejné jako...
7: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát oká línější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
6: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
7: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.

Společnost Připondělku vám dělá Rádio Čas. Já se dívám do kalendáře na 29. červnový den a dneska slaví svátek Petr a Pavel, zároveň také Petr Pavel, hned dvakrát, takže všem Petrům a Pavlům přejeme všechno nejlepší. Mimo jiné dívám se také na mezinárodní dny a dnes je mezinárodní den tygru, což je zvíře, ze kterého mám já opravdu strach. Nechtěl bych ho vidět asi ve volné přírodě. Tak třeba možnost vyrazit do zoo a trávit tak jeden z prvních prázdninových dnů, protože dneska je vlastně první pondělí, kdy studenti nejdou do školy. Tak třeba tip, kam vyrazit. Ode mě další muzika, za chviličku se podíváme na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš a mrkneme také na další nápovědy k dnešnímu megalétu. Teď už muzika. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se teď přesuneme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den, tak i dnes mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš nevíš. Tak pojďme se při pondělku trošku pocvičit naše znalosti a dovednosti a zjistit, co všechno ví naši ranní moderátoři. Tak skválně, věděli byste, který kontinent má nejvíce států? Protože i o tom byla řeč.
1: Dobré ráno Moravo. Víš? Nevíš.
2: Co jsi to řekla, že jsi to vzala?
3: Tak jako z toho zeměpisného hlediska. Ale budeš to vědět. No. Budeš to vědět. Který kontinent má nejvíce států?
2: Tak napadla by mě Asie, která no. To není. Je to Amerika? Je to Evropa? Kristýnko, prosím, hlavně nepohrdej.
3: Tak už moc těch možností nemáš.
2: Chceš říct, že nic z toho nebylo?
3: Ne.
4: A já čo?
2: Ne, bože můj, co jsme to vymysleli.
3: Ještě
2: jeden. A já si říkám, dám takové lehké, počkej, takže Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Afrika.
3: Ano, je to Afrika.
2: No to si neuznám, jako chtěl, pro boha.
3: Ale na ní si úplně zapomněl.
2: Teď se budu ptát, já jsem si říkal, ještě, ať si to uděláme odlehčeně, já jsem chystal takové tuťuňuňu, dobře, v každém případě. Která brněnská památka? Dělám si srandu, nemám, neboj se. Hele, v roce 1613 vyhořel londýnský Globe. Co to bylo?
3: Divadlo Shakespeareovo.
2: No. No a dneska by oslavil 60. už tu není, odešel relativně mladý, muž, který byl nepřehlédnutelný jak svou muzikou, tak i vzhledem.
5: Pak se mi potkal s rodičema, prej moc mladá, šalalala,
3: proto přišli Nekonečný, dán vše.
2: No, tak to by bylo.
3: Udělal jsi mi to podstatně jednodušší, já se ti omlouvám.
2: Ne, neomlouvej se, já myslím, že to jsou věci, které by tak člověk měl vědět, no, pokud je trošku v tom znalý. Já mám pocit, že asi každý by dal třeba v chytrém kvízu, na které chodíte.
3: Jo,
2: ne?
3: No, jo.
2: To je ono. No.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hey.

0: Vašim parťákem je v pondělí odpoledne zůstává Rádio Čas a my se ještě chvilku budeme věnovat dnešnímu tématu, kdy se ptáme, kam letos vyrazíte na dovolenou. A mě na WhatsApp Rádia Čas přistala zpráva od Radka z Havířova. Ten mi napsal, letos jsme se s manželkou řekli, že místo klasického válení u moře zkusíme něco jiného. Půjčili jsme si obytnou dodávku a chceme projet Slovinsko a Chorvatsko úplně bez pevného plánu. Prostě ráno vstaneme, podíváme se na mapu a pojedeme tam, kam nás to zrovna potáhne. Možná neuvidíme všechno, co doporučují průvodci, ale věřím, že právě ty neplánované zástavky bývají nakonec ty nejlepší a děti už se teď nejvíce těší na to, že budou každý den usínat na jiném místě. Krásná zpráva, Radku, děkuji za to a já si myslím, že rozhodně nebudete litovat, protože takové dovolené z mých vlastních zkušeností v závěru bývají úplně ty nejlepší. Tak pak dejte vědět, jak jste si to užili. Pište i vy ostatní, jsem zvědav, kam letos zavítáte, kam zamíříte. Teď už ale posílám počasí, tak se pojďme podívat, jak zítra bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už by se mohlo mírně ochladit, obloha má být skoro jasná až polojasná, místy už ale nebe bude oblačné až zatažené, objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při pondělku vám dělá Rádio Čas. A jak slyšíte, tak tady máme Megaléto. My chceme, ať se léto zbavíte, ať se užíváte léto naplno, a tak každý všední den nadělujeme lístky na ty nejlepší festiáky a akce, které probíhají po celé léto. No a dneska tady máme vstupenky na Monkey Business, kteří slaví 26. narozeniny, a vy tam můžete vyrazit úplně zdarma a ještě k tomu vzít někoho s sebou. K tomu vám stačí znát výherní větu, která se skládá ze 4 slov. My už jsme 3 slovíčka prozradili, a pokud jste první dvě neslyšeli, tak máte poslední šanci si tato slovíčka někam zapsat a tedy také vyhrát lístky na Monkey Business. Tak poslouchejte pozorně, dobrá nálada. To je to, co nás rozhodně dneska provází, pokud tedy máte klimatizaci u vás v práci nebo kdykoliv, kde jste. Takže dobrá nálada, to jsou dvě slova, kterými začíná výherní věta na Monkey Business. Tak držím palce, dneska odpoledne budeme nadělovat. Teď už ale posílám muziku a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé 4 minutky nás čeká 14. hodina, předávám slovo Honzovi, míříme na cesty a čekají nás také zprávy, v těch si povíme, že novým zákazníkům se prodraží plyn, podrobnosti za chvilku.
1: S komplikacemi teď musíme počítat ve Frýdku Místku. Na ulici 17. listopadu bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč. Na ulici Krupicově tady osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. A záchranáři zasahují taky na Znojemsku u obce Prosiměřice na výjezdu na Těšetice. Tady bouralo osobní auto.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Novým zákazníkům podraží plyn. V Brně hořelo v domově pro seniory. Basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Levné nabídky plynu brzy skončí. Zemní plyn za cenu kolem 1000 korun za megawatt hodinu podle odborníků už dlouho v nabídkách nevydrží. Ceníky pro nové zákazníky podraží i více než o čtvrtinu. Ročně si tak můžeme připlatit až 1000 korun.
2: Morava aktuál.
1: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory. Přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašich.
3: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
1: Hasiči v Brně dnes dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli hasiči. Událost se naštěstí obešla bez zranění.
2: Rádio Čas, sport.
1: Čeští basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. V červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa se budou muset obejít bez pivota Martina Kříže. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrobanovi tak vypadl ze hry další člen týmu. Zítra už se nám mírně ochladí, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by měla být skoro jasná až polojasná. Místy bude nebe oblačné, hrozí přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Víš, jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen. Že tetu je stejné jako...
5: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát to kálinější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
4: Tolik úspěchům známých zpěvaček ve světě. Tolik.
5: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také s hity, které milujete. Máme tady nový týden a pokud ještě nevíte, kam v tomto týdnu vyrazit, tak za chviličku dám tipy a mrkneme se také na to, co nás čeká v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. Teď už ale muzika.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
2: No, před námi je první červencový víkend a pokud stále přemýšlíte, jak ho budete trávit, tak tady mám pro vás dneska tipy. A já jsem se teďka trošku vrátil do dětství, protože jsem vzpomínal, jak jsme doma ještě cvrnkali kuličky, taková ta klasická stará dobrá hra. No a pokud byste chtěli zažít den plný zábavy a her, tak vás zvu na Kostičky na Hradě. Celá akce proběhne v sobotu a v neděli na Slezsko-Ostravském hradě. Čeká tady na vás den plný zábavy pro všechny generace. Bude tady klasické Lego, stavebnice pro úplně všechny. Kuličkodráhy, autíčka na ovládání a mnoho, mnoho dalšího, takže rozhodně akce pro celou rodinu. No a pokud byste chtěli vyrazit na největší festival elektronické muziky ve střední Evropě, tak zveme na Beats for Love festival, který startuje už ve středu. No a tady letos vystoupí v Ostravě v dolní oblasti třeba Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas a mnoho, mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
3: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a stále také se mnou s Mirkem Rešlem. A za okny je takové docela velké teplo, takže je otázka, jestli vyrážet vůbec někam k moři, když za teplem, když ho máme tady u nás. Každopádně to je téma, které dneska řešíme. Píšete na Facebook, na WhatsApp a ptáme se, kam letos vyrážíte na dovolenou. A jak jsem asi čekal, tak nejvíce z vás míří do Chorvatska. To je takové to české, klasické místo, kam vyrážíme. Ale je tady i spoustu dalších zajímavých míst. Třeba Daniel napsal, vyrážím na Holbrook na grilu na dovolenou. A to je samozřejmě správná varianta. Doporučujeme. Dejte vědět, vy ostatní, nahrávejte hlasovky, pište na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a když jsme u toho počasí, pojďme se podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už by se mohlo mírně ochladit. Obloha má být skoro jasná až polojasná. Místy už ale nebe bude oblačné až zatažené. Objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: I v pondělí odpoledne ladíte vlny Rádia Čas a protože k létu patří hodně cestování, tak já tady mám pozvánku na zítřejší pořad Jeste s rozumem, který startuje vždy v úterý po 11. hodině a bavit se budeme právě o tom, jak se správně zabalit na cesty, co se týče jídla. Podrobnosti má Eva Rigler.
1: Léto je tady a spolu s ním i cestování. Takže ať už vyrážíme k moři, na hory nebo jenom na víkendový výlet, můžeme jít zdravě, udržet si štíhlou linii a hlavně se přitom cítit dobře. A to je základ. Benzínky a fast foody jsou sice hodně lákavé, ale ono to jde opravdu i jinak. Ideálně si připravte jídlo už doma. Zabalte si svačiny plné bílkovin, vitamínů a zdravých tuků. Oříšky, semínka, proteinové tyčinky nebo třeba taková zajímavá varianta domácí humus s mrkví. Všechno zkrátka, co obsahuje bílkoviny, vlákninu, minerály a je to dobře skladovatelné a přenosné. A pozor, důležité je myslet na vodu. Zní to sice banálně, ale voda je prostě základ. A na cestách máme velmi často tendenci zapomínat pít. Takže vždycky mít láhev s vodou po ruce. Nejlépe neslazenou samozřejmě, sladké perlivé nápoje nebudou tou nejlepší volbou. A pokud chceme mít dostatek bílkovin a vyhnout se fast foodu, tak si můžeme připravit jednoduché proteinové bomby. Například pečená kuřecí prsa, vařená vajíčka nebo kotáčí s čerstvou zeleninou. Proteiny nás totiž krásně zasytí a dodají tu potřebnou energii na další letní dobrodružství.
0: Řekla Evča Rigler, celý pořad, jak jsem říkal, zítra po 11. hodině a v repríze v sobotu po 10. a v neděli po 15. v éteru Rádia Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Terka Puferka, se kterou dneska odpoledne budeme rozdávat a nadělovat lístky na Monkey Business. Teď už ale předávám slovo Honzovi, míříme na cesty a čekají nás nejčerstvější zprávy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Nehoda nás potrápí v centru Ostravy. Na Českobratrské ulici bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Frýdku Místku na ulici 17. listopadu. Vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč na ulici Krupicově. Osobní auto srazilo cyklistu a stále jsou problémy taky na Znojemsku na trase Prosiměřice Těšetice. Tady bouralo osobní auto, nehoda je se zraněním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Výraznější ochlazení přijde až v polovině týdne. Ostrava už v září otevře novou střelnici. Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko má za sebou tropickou noc. Po nejteplejším víkendu v historii od západu postupující studená fronta postupně srazí teploty dolů. Ochlazení ale bude jenom částečné. Výrazná úleva od veder nás čeká až v polovině týdne.
1: Morava aktuál.
3: Ostrava na konci září otevře novou krytou střelnici. Moderní centrum se zelenými střechami bude sloužit reprezentaci klubům i veřejnosti pro kurzy zbrojního průkazu. Více nám řekl primátor Jan Dohnal.
4: V České republice takovýchto střelnic opravdu moc nenajdete. Ty kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům. A už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 150 km. Obrovský zájem ze ostravské veřejnosti, určitě se na to přijde podívat.
3: Areál na Hulvákách za 140 milionů korun nabídne špičkové zázemí pro vzduchovkové, pistolové i puškové disciplíny. Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali hlavně pacienty se slabostí nebo kolapsy. Evidují taky více úrazů. Často šlo o zranění na koupališti nebo u přírodních nádrží.
1: Rádio Čas, sport.
3: Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou zítra Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sara Bejlek. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, místy oblačný, čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 33 stupňů. Tolik zprávy, po 15. pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Víš, jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
6: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát to kálinější. A moc jí nechtěl hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
5: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
6: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my legs. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vítejte s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a já vás všechny vítám v tomto tropickém dni. Mám pocit, že jsem před malou chvíli dorazila nikoliv zvenku, ale někde ze sauny, protože teploty jsou dneska opravdu šílené, zejména tady na Moravě a ve Slezsku. Nicméně, zase si můžeme připadat, jako že jsme někde na dovolené u moře a ono kolikrát postačí i třeba nějaká ta přehrada nebo koupaliště. Na druhou stranu, byť se to na první dobrou může zdát docela absurdní, tak vyrazit si v takovémto období někam nahory na nějaký lehký výšlap, není to úplně špatné, protože tam ty teploty jsou samozřejmě nižší a ten vzduch je takový čistší a čerstvější, tak když tak vyzkoušejte, já to zkoušela o víkendu a dopadlo to docela dobře. No a dáme si tematicky rovnou písničku opět a Radeček Hory.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a máme tady léto už pomalu v plném proudu, nejenom podle teplot, ale už i to astronomické. Přičemž samozřejmě je tady i plavková sezóna. Pokud byste chtěli nějakou opravdu pořádnou inspiraci a motivaci, tak je to bez pochyby 56-letá Jennifer Lopez, protože já jsem se teď dívala na záznam z nějakého jejího koncertu a to, v jaké je formě, prostě absolutně nedává smysl, protože působí trošku jako z jiné planety v tom nejlepším slova smyslu a do toho ta energie. Jedna věc je, jak vypadá, druhá věc je, co na tom pódiu ze sebe vydává, všechny ty akrobatické a taneční prvky, neskutečné. Možná se u toho možná trošku jako naštvete, ale já věřím tomu, že spoustu z vás to stejně jako mě neskutečně nakopne. Tak či tak, jestli máte chuť vyrazit k vodě, tak dnešek je na to naprosto geniální, protože ty teploty jsou extrémně vysoké, takže pokud můžete, berte plavky, vyražte tam, no a po cestě si nalaďte třeba nás na Rádio Čas.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já si dovolím takové malé historické okénko právě k One Direction, které před malou chvíli dohrály, přičemž já jakožto velký fanoušek za dob své puberty jsem samozřejmě všechno sledovala z první ruky, jak se původně v roce 2010 dali dohromady způsobem, že všech pět kluků přišlo do soutěže X Factor a chtěli soutěžit sami za sebe Harry, Zayn, Louis, Liam a Niall, přičemž oni se rozhodli, že lépe budou fungovat pospolu jako kapela, no a projekt byl ještě výrazně více úspěšný, než se vůbec dalo očekávat. Měli obrovský hit What Makes You Beautiful, který opravdu trhal rekordy po celém světě a celkově měli obrovské zástupy faninek po celém světě. Pak se teda rozpojili, jako první odešel Zayn, no a pak se kapela postupně úplně rozpadla a každý se vydali svou solovou cestou, mimochodem všichni velmi úspěšně. No a dva roky zpátky došlo k té tragédii, kdy Liam vypadl z okna a bohužel už není mezi námi, takže kapela to velmi oplakala, i když už v té době nefungovaly, tak samozřejmě to všechny velice zasáhlo. Posíláme pozdrav tam nahoru, no a když už se bavíme o nebi a o nahoře, tak si pojďme říct, co si pro nás chystá v rámci počasí, protože jestli budou i nadále pokračovat takové sauny, tak to bude asi ve městech lehce k nevydržení. Honzo, jak to vypadá?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už by se mohlo mírně ochladit, obloha má být skoro jasná až polojasná, místy už ale nebe bude oblačné až zatažené, objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. Já doufám, že si v rámci možností užíváte tento parný letní den. No a pojďme se podívat na něco, co nás čeká naopak v období, kdy už si spíše budeme stěžovat, že je venku zima a že tam fouká vítr. Narážím na listopad, konkrétně 21. listopadu, kdy v Ostravar aréně proběhne náš megakoncert Rádia Čas pro všechny Vezva lidi. No a věřte mi, bude to ostatně jako každý rok legendární. Čeká nás skvělý program, v rámci kterého vystoupí David Koller, Olympic, Lenny společně s Marpem, no a v neposlední řadě to bude také světoznámá skupina Europe v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, totiž přijedou do Česka, no a bude to konkrétně na náš megakoncert Rádia Čas. Takže já věřím tomu, že arény budou opravdu burácet a bude to stát za to, takže určitě mrkněte na lístky, ať si je zarezervujete, ať jich ještě zbyde dost, abyste tam mohli vyrazit klidně i se všemi přáteli a rodinou.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.

0: Vzpomínka na hříšný tanec písní Hungry Eyes. My už máme minutu po čtvrté hodině, což znamená, že nás čekají zprávy a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Honza Kavelčík. No ale pokud máte volnou chvíli, tak se můžete zastavit na našem Facebooku Rádia Čas, kde dneska zjišťujeme, kam letos vyrazíte na dovolenou.
1: Velké problémy jsou právě teď na cestě z Ostravy Poruby do Klimkovic. Na ulici 17. listopadu bourala dvě osobní auta, jedno skončilo v příkopu. Nehoda dvou aut se řeší taky v centru Ostravy na ulici Českobratrské. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Opuštěné. Tady boural autobus s osobním autem. Vážná nehoda se stala v obci Čejíč na Hodonínsku. Na ulici Krupicově osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je se zraněním. A záchranáři zasahují taky na Znojemsku. Na trase Prosimiřice Těšetice tady bouralo osobní auto.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku se čím dál častěji objevuje zážitkové násilí. Letiště v Mošnově hlásí nejúspěšnější rok v historii. Fotbalisté se v žebříčku reprezentací propadli o 8 míst. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Kavelčík. V Česku přibývá agrese. Čerstvá data zveřejnili kriminalisté. Pravidelně se začíná objevovat zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit.
2: Morava aktuálně.
1: Mezinárodní letiště Leoš Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
3: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých jednotek. Díky nové technologii bude možné zajistit stabilnější a zdravější vnitřní prostředí pro klienty i zaměstnance zařízení. Součástí projektu je také moderní vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla pro společenský sál.
2: Rádio Čas, sport.
1: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhajci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, místy oblačný, čekají nás přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
5: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taková linější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
4: Tolik úspěchům známých zpěvaček ve světě.
5: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a já doufám, že si užíváte pohodový den. Někdo z vás ho jistě bude mít ještě o něco lepší, protože my v této hodince budeme soutěžit s naším megalétem Rádia Čas, v rámci kterého vás dostaneme na spoustu různých skvělých akcí. No a konkrétně dneska budeme hrát o dvě vstupenky na Monkey Business koncert, který se koná ku příležitosti 26. narozenin téhle z té kapely. Já věřím, že tahle funková show bude rozhodně stát za to a bude to nezapomenutelné. Bude probíhat 23. července, konkrétně v areálu za elektrárnou v Praze. No a kdybyste tam náhodou chtěli, tak dobře poslouchejte. My tady dneska opět zveřejňovali během každého z vysílacích časů jedno slůvko. Nakonec z toho vznikne 4slovná věta. No a ten, kdo mi tu větu po výzvě řekne celou, tak vyhrává 2 lístky na Monkey Business. Takže mé slovíčko, to čtvrté, je tady. Slovíčko tady, a aby jsem ukázala, že jsem jako kámoš, tak já vám řeknu i to první. Ty další dvě věřím, že jste slyšeli. Takže první slovíčko je dobrá, pak další dvě a poslední tady. Tím pádem dobře poslouchejte a až uslyšíte výzvu, určitě mi zavolejte a věřím, že se to podaří říct správně. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se s námi na vlnách Rádia Čas, no a velmi často se rozebírají rozdíly mezi muži a ženami, no a vědci se teď posvítili na to, v čem obecně by ženy měly být lepší, tak schválně zkuste si sednout třeba se svým chotěm a posoudit, zdali máte pocit, že tady tyhle vlastnosti jsou vám bližší než jemu. Tak zaprvé, ženy si údajně pamatují mnohem lépe a detailněji důležité životní události. Tam teda sama za sebe musím naprosto potvrdit, já si detaily pamatuju velmi dobře, pakliže se nejedná o čísla, tak klidně dejte vědět, zdali to máte stejně. Další věc, ženy díky genetice rozeznají mnohem více odstínů barev než muži. Opět myslím, že můžeme potvrdit, protože velmi často se stává, že to, co muži vidí jako červenou, tak my dokážeme dosadit dalších 10 názvů, která barva konkrétně, třeba rtěnky, to může být. No a v neposlední řadě ženy mají také lepší smysl pro vůně a často cítí něco, co muži ani nezachytí. Je pravda, že to by dávalo smysl, protože když vidím v drogérii ten zástup žen, které tam očichávají všechny parfémy a veškerá možná tělová mléka a hledají tu příchuť, respektive vůni, která je úplně nejlepší právě pro ně, tak si myslím, že to docela dává smysl. Napište mi na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali to vnímáte stejně. No a nezapomeňte, když uslyšíte naši výzvu Megaléto Rádia Čas, volejte a máte šanci vyhrát 2 lístky na koncert Monkey Business ku příležitosti 26. narozenin téhle skupiny.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získej

0: Vyberte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojahruska.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a pokud jsou mezi vámi tací, kteří třeba přemýšlí nejenom jak zhubnout letos do plavek, ale celkově, že by chtěli udělat nějakou výraznou proměnu, že by rádi zapracovali třeba na svém emočním přejídání a všem spojené s váhou, no tak já určitě doporučuji dvě věci a jednou z nich je podívat se ve středu na TV Relax, protože v 16 hodin a 55 minut běží série videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, což je pan doktor Evžen Machytka, no a ten vám přinese spoustu různých rad a tipů, věnuje se nejnovějším metodám léčby a radí, jak efektivně a hlavně zdravě zhubnout, tak aby to bylo udržitelné a měli jste šanci začít v tomto ohledu žít plnohodnotný styl života. No a tohle téma budeme rozebírat i v následující hodince, protože za námi dorazí jedna velmi statečná dáma, které se za rok podařilo zhubnout 60 kg. Je to jedna z nejvýraznějších osobností a tváří extrémních proměn, Dominika Vymazalová. Takže určitě doporučuji poslouchat nás i v následující hodince, kde tady budeme mít Domču a pořádně ji vyspovídáme. No ale teď už se pojďme podívat na to, co si pro nás na zítřek přichystá počasí. Bude to opět venku jako v sauně?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už by se mohlo mírně ochladit. Obloha má být skoro jasná až polojasná. Místy už ale nebe bude oblačné až zatažené. Objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a nadešla chvíle, kdy Senát, pokud vše klapne, budeme opět nadělovat konkrétně lístky 2 na koncert Monkey Business. Takže já už se tady rovnou přesunu k dnešnímu posluchači, který zavolal jako první, a je to Martin. Martine, slyšíme se?
2: Zdravím, dobrý den.
1: Zdravím, odkud voláte?
2: Louny,
1: super, tak zdravíme tam všechny. No a zajímá mě, poslouchal jste dneska Rádio Čas?
2: Ano.
1: Výborně, takže myslíte, že víte, jaká je ta správná věta, která se tady postupně slůvko od slůvka ve vysílání ozývala?
2: Ano.
1: No tak zkuste.
2: Tak dobrá nálada začíná tady.
1: Perfektní, skvěle. No tak to mám radost, že můžu nadělit. Jste posluchačem Monkey Business?
2: Ano.
1: Perfektní, tak to si užijete naplno. Matěj Rupert udělá určitě naprosto luxusní show. Už víte, s kým půjdete?
2: No, ještě nevím.
1: Tak to ještě vymyslíme. To už bude detail, to jsou ty příjemnější starosti, že ano?
2: Jo.
1: Perfektní. Plánujete na léto něco pořádného, nějakou dovolenou nebo něco podobného? Dneska se ptáme na našem Facebooku, co do včas?
2: No, na to Chorvatska.
1: Dobře, tak to zní skvěle. Tak si to moc užijte, samozřejmě koncert taky. Loučíme se a posíláme pozdrav do Loun.
2: Jo, děkuji, mějte se.
1: No jak vidíte, přesně takhle to může fungovat, když poctivě posloucháte, protože každý den se ozvou 4 slůvka v rámci jednotlivých vysílání u jednotlivých moderátorů, no a v tom našem večerním to vždycky dolámeme do konce, a kdo nám to řekne správně a dovolá se jako první, ten pak získává krásné ceny,

0: jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a to byla píseň Terezy Maškové a Marka Lambory. No a my jsme tak krásně zakončili hodinu čtvrtou, máme přesně pět a to znamená, že nás čekají samozřejmě zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Honza Kavelčík. A já jenom můžu nalákat, určitě zůstaňte i nadále s námi na vlnách Rádia Čas, protože už za malou chvíli tady budu mít vzácného hosta.
1: S komplikacemi musíme stále počítat. Na cestě z Ostravy Poruby do Klimkovic na ulici 17. listopadu bourala tady dvě osobní auta. Jedno z nich skončilo v příkopu. Vážná nehoda se stala v Rychvaldě na Karvinsku v ulici Úpadní. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Julia Fučíka. Tady se srazila dvě osobní auta. Bouračka je taky v Brně na ulici Opuštěné. Srazil se tu autobus s osobním autem. A vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč v ulici Krupicově. Osobní auto srazilo cyklistu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Po tropickém víkendu dorazí bouřky, na Moravě si ale ještě počkáme. V Moravskoslezském kraji padaly teplotní rekordy. Bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík končí s kariérou. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Kavelčík. Po rekordně teplém víkendu se dočkáme mírného ochlazení. V Čechách už dneska můžeme očekávat silné bouřky, které přinesou vítr nebo kroupy. Na Moravě a ve Slezsku si ale podle televize LTV Plus na nižší teploty počkáme až do zítřka.
2: Morava aktuálně.
1: Na mnoha místech Moravskoslezského kraje lidé zažili v noci další tropickou noc. Teploty pod 20 stupňů neklesly na více než polovině měřících stanic. Na pěti stanicích z 20, které měří aspoň 30 let, padly dokonce absolutní rekordy. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně tu schválili manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla tisková mluvčí Jana Rašková.
3: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
2: Rádio Čas, sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec získal v kariéře 3 mistrovské tituly z Plzní a vyhrál belgickou ligu a řecký pohár. Nejvyšší domácí soutěž hrál i za Ostravu. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, místy oblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 29 do 33 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas. S Terkou Puferkou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak se vyjadřuješ o Shakira? Jako o Lorín, že tetu je stejné jako...
5: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát oká línější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
4: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě. Tolik.
5: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já už tady ve studiu nejsem sama, mám tady vzácného hosta, velice statečnou dámu, která dokázala najít neuvěřitelnou disciplínu. Minimálně podle mě jedna z nejvýraznějších a nejsympatičtějších účastnic extrémních proměn, které se za jediný rok podařilo zhubnout 60 kilo a zároveň aktuálně i pomáhá ostatním na cestě ke svému lepšímu já, protože pracuje jako koordinátorka obezitologických ambulancí. Dominika Vymazalová. Zdravím, Domčo. A ještě jednou, výborně.
1: Krásný den.
0: Já mám pro vás několik takových otázek, aby jsme trošku přiblížili našim posluchačům váš aktuální život. A zajímalo by mě, co teď s odstupem času hodnotíte jako tu největší změnu ve svém životě oproti rokům stráveným v tom původním těle?
1: Tak největší změnu vidím právě v tom, že teď se nebojím žít. Nebojím se zkoušet nové věci a nebojím se asi být šťastná.
0: Mm-hmm. Tak to musí být obrovská úleva. A bylo pro vás těžší spíše zhubnout nebo tu váhu udržovat?
1: Tak to samotné hubnutí tím, že jsem byla v projektu extrémních proměn, tak nebylo jednoduché, ale bylo vedené, řízené, pod dohledem, tak to bylo trošičku jednodušší, než když člověk musí s 60 kg bojovat sám. A to udržení hmotnosti pak, když je na to právě už člověk sám v tom normálním životě, tak to si myslím, že je asi náročnější.
0: Úplně tomu věřím a dokážu si to představit, tak je to, když to řeknu blbě, do konce života a není to jenom ten jeden rok, kdy člověk zabere. Takže třeba stále pro vás je někdy těžké, já nevím, ovládat se a nespadnout třeba do emočního jezení, nebo to už jde v rámci možností samo.
1: Já bych hrozně chtěla říct, že tady tohle je všechno vyřešené, sluncem zalité a krásné. Bohužel to emoční jedení mě provázelo celý život a i přes roční práci paní psycholožky musím říct, že ty emoce a jídlo jdou pořád nějakým způsobem ruku v ruce. Je ale důležité umět si to uvědomit a nenechat to zajít tak daleko, jako to bylo předtím.
0: Vzhledem tomu, že já tady Domču mám přímo naproti sobě, tak můžu rozhodně podotknout, že se jí to daří a že s tím opravdu statečně bojuje, protože stále vypadá tak krásně, jako když jsme ji viděli na tom závěrečném gala večeru. A rovnou se zeptám, jste teďkom ve svém těle maximálně spokojená nebo ještě je tam touha po nějakých dalších změnách?
1: Tak já si myslím, že jsem taková standardní holka, která asi nikdy nebude spokojená.
0: Jako by všechny, ano, to je pravda.
1: To znamená, že já už na začátku proměn jsem říkala, že bych si moc přála vážit 68 kilo. Je to taková číslovka, se kterou žiju vlastně celý život, byl to takový můj sen. A takovou váhu nemám. Ale jednou třeba někdy se k ní přiblížím, alespoň. A já vlastně ani nevím, jaké to bude s takovou váhou žít. Je možné, že při té cestě k ní najednou zjistím, že je mi hezky i s jinou číslovkou na váze. Ale určitě bych chtěla ještě něco dát dolů, protože já si sice uvědomuju, že mám postavu, jakou jsem měla na gala večeru. To si vždycky ověřuju podle oblečení. Ale mám ještě své rezervy určitě.
0: Já musím říct, že jako žena samozřejmě rozumím a nemyslím si upřímně, že by to bylo o tom číslu, taky jsem to vyzkoušela, že jsem si řekla, až jednou budu mít tu a tu váhu, tak to bude perfektní, zase jsem našla jiné chyby. Na druhou stranu je to zase taková celoživotní cesta, pořád motivace a inspirace na tom makat. No a já ještě se dotknu jednoho tématu a vidíš třeba sama sebe teď jako skutečně štíhlou a nebo je tam takový ten syndrom fantomova tuku, že člověk má pocit, že jak zhubl docela rychle, protože za rok 60 kg to opravdu je velká rychlost, takže se má tendenci vidět tak, jak vypadal předtím, že to ten mozek nestíhá.
1: Nestíhá. Musím říct, že se vidím pořád určitě silnější a někdy řekla bych, že se vidím jako ta holka, která byla na začátku proměn. A jsou takové záblesky, kdy si říkám, když koukám třeba na své břicho, které naprosto zbožňuju, protože nikdy takhle ploché nebylo, tak si říkám, jo, to je super. Ale z toho potom se vidím v zrcadle a najednou mám pocit, že jsem strašně široká a nejde to ovládnout.
0: Já i tomuhle naprosto rozumím a myslím si, že se to týká velkého množství mužů i žen, ale zejména přeci jenom žen a dívek, takže pojďme si připomínat, že když na sobě makáme, je potřeba se i ocenit a říct si, že opravdu vypadáme skvěle a nemusí to být dokonalé, ale důležitá je ta snaha. No a my budeme pokračovat i za malou chvíli, tak zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas.

Ladíte rádio Čazno a my jsme tady opět s Dominikou Vymazalovou, účastnicí z extrémních proměn, která zvládla schodit 60 kilo v rámci roku. No a mě by zajímalo, jak jsi se vlastně ocitla tady s námi v Ostravě. Co byla tvá motivace přijet?

0: podcastu
1: Pod povrchem.
0: Přesně tak.
1: No to je super, tam si samozřejmě poslechnete další a detailnější informace, než zazní teď tady ve vysílání, ale já si ještě neodpustím pár otázek, mě by totiž zajímalo, už jsme zmínili, že jsi mimo jiné koordinátorka obezitologických ambulancí, kdy tě poprvé napadlo, že by si chtěla vlastně ten svůj který jsi se za ten rok naučila předávat dalším a pomáhat ostatním na cestě k lepšímu a zdravějšímu já?
0: Já ještě v průběhu extrémních proměn jsem vlastně vyjádřila takovou jako myšlenku,

0: svého příběhu.
1: Naprosto tomu věřím, já tu důvěru cítím už jenom ve chvíli, kdy to tady Domča vypráví a myslím si, že je to takový krásný důkaz, že když se chce, všechno jde. Jasně, že ta cesta asi může být i trnitá, ale pokud člověk vydrží a opravdu věří tomu, že toho jednou dosáhnout může, tak se to podaří. Úplně poslední otázka, je něco, co by si třeba chtěla vzkázat těm, kteří jsou právě na začátku té cesty?
0: Nevzdávat se, nedávat se zbytečně přehnané cíle, protože to často demotivuje. A být na sebe hodní a laskavý, protože když na sebe budeme příliš tlačit, tak to nepřinese nic dobrého.
1: Amen. Dominika Vymazalová. No a další informace si můžete poslechnout buď v podcastu Pod povrchem nebo na TV Relax Selfie s Táňou.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.

0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbuz Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se

0: Ladíte Rádio Čas a dnes máme pondělí, což znamená, že již zítra po 11. hodině poběží zase náš oblíbený pořad Jeste s rozumem, který má pod svou taktovkou Evička Rigler, a bude se rozebírat další důležité téma, konkrétně jídlo na cesty. Jak se stravovat, když nás čekají dlouhé hodiny autem na dovolenou, nebo trávíme den na letišti a v letadle. No prostě s cestováním je to trošku složitější, takže jak to vyřešit, abychom se třeba vyhli fast foodu. Tohle nám řekne Evča a tady máme takovou malou ochutnávku.
1: Léto je tady a spolu s ním i cestování. Takže ať už vyrážíme k moři, na hory nebo jenom na víkendový výlet, můžeme jít zdravě, udržet si štíhlou linii a hlavně se přitom cítit dobře. A to je základ. Benzínky a fast foody jsou sice hodně lákavé, ale ono to jde opravdu i jinak. Ideálně si připravte jídlo už doma. Zabalte si svačiny plné bílkovin, vitamínů a zdravých tuků. Oříšky, semínka, proteinové tyčinky nebo třeba taková zajímavá varianta domácí humus s mrkví. Všechno zkrátka, co obsahuje bílkoviny, vlákninu, minerály a je to dobře skladovatelné a přenosné. A pozor, důležité je myslet na vodu. Zní to sice banálně, ale voda je prostě základ. A na cestách máme velmi často tendenci zapomínat pít. Takže vždycky mít láhev s vodou po ruce. Nejlépe neslazenou samozřejmě, sladké perlivé nápoje nebudou tou nejlepší volbou. A pokud chceme mít dostatek bílkovin a vyhnout se fast foodu, tak si můžeme připravit jednoduché proteinové bomby. Například pečená kuřecí prsa, vařená vajíčka nebo kotáž s čerstvou zeleninou. Proteiny nás totiž krásně zasytí a dodají tu potřebnou energii na další letní dobrodružství.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra už by se mohlo mírně ochladit. Obloha má být skoro jasná až polojasná. Místy už ale nebe bude oblačné až zatažené. Objevit se můžou přeháňky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.
5: Jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem
4: zase... Které milujete?

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pokud máte chviličku, vyražte na náš Facebook, kde dneska řešíme téma, kam letos vyrazíte na dovolenou. Zajímá nás to a už tady máme spoustu různých variant, například Hana píše, no letos to budou Zlaté písky a Malta, jo. A ještě jeden a Míchačka, no tak já myslím, že to zní úplně úžasně, Malta je nádherná země. Pak tady je třeba Daniel, který píše, mistr roku Vizovice a holba rok na grilu a dovolená v českých zemích. I to zní jako parádní program. Pak tady máme zase třeba Ali, která píše Rohatec, Jižní Morava a Renata zase Incekum, Turecko. No tak jak vidím, je to velmi různorodé, od Kapverdských ostrovů přes Liberec, no je toho spousta. Mrkněte, třeba vás to inspiruje a napište nám rovnou, kam se letos chystáte vy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Rádio Čiazno a já vás všechny ještě jednou vítám u dnešního vysílání, které se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, takže se s vámi musím rozloučit, mějte se nádherně. Doufám, že jste přežili tenhle extrémně parný den, v těch následujících už to bude alespoň o něco více snesitelnější, přeji úspěšný start do nového týdne, no a slyšíme se zase při pátku po 3. hodině. Mějte se krásně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!
1: Hity, které milujete.

0: Město patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti, Marka Ztraceného, Xindla X a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vážná nehoda se stala v Rychvaldě na Karvinsku v ulici Úpadní. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás zdrží v Rožnově pod Radoštěm v ulici Julia Fučíka a bouračka se řeší taky v Brně v ulici Opuštěné. Srazil se to autobus s osobním autem.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Výraznější ochlazení přijde až v polovině týdne. Záchranářům přibylo výjezdů. Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzága Velčík. Česko má za sebou tropickou noc. Po nejteplejším víkendu v historii od západu postupující studená fronta postupně srazí teploty dolů. Ochlazení ale bude jenom částečné. Výrazná úleva od veder nás čeká až v polovině týdne.
6: Morava aktuálně.
5: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory. Přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašich.
7: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
5: Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali hlavně pacienty se slabostí nebo kolapsy. Evidují taky více úrazů. Často šlo o zranění na koupališti nebo u přírodních nádrží.
6: Rádio Čas, sport.
5: Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou zítra Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Zítra už se nám mírně ochladí, pořád ale bude pořádný hit. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná. Místy může být nebe oblačné. Čekají nás taky občasné přeháníky a objevit se můžou taky bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje pondělní podvečer. Na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
9: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát oká linější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam seděla pod tím svěrákem, nebo co.
8: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě. Tolik.
9: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
6: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
10: Vítám vás u Music Boxu Rádia Čas, kde dnes společně pojedeme hezky česky a hodně naplno. Začínáme dvojicí, která ukazuje dvě různé polohy současného popu u nás. Nejprve Miraj a jejich Summer Love. Hit, který si, no s Miraj prostě musíte zpívat, prostě chytne vás za uši i za duši. A propo Miraj Navrátil, zpěvák skupiny Miraj, je čerstvým tatínkem a jeho syn Jonathan se už na nás usmívá ze sociálních sítí. A opět hezky česky, a to s Evou Farnou. od ní si dáme na ostří nože. V textu je život naplno, takový ten kontrast mezi klidem a výbuchem emocí, ale vždy to všichni dobře známe. Prostě rovnou ze života. Music Box Rádia Čas dneska s podtitulem Hezky česky. Takže jak jsem slíbil, Miraj to vezmou letně a Eva Farna na ostro. Je s vámi Aleš Šklobal i s výzvou Volume doprava. Tahle muzika stojí za to.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Muzika, co si budem, to je cestování a spousta měst a také koncertů. A tak si klidně můžete s kapelou Jelen říct, že jsme všude zdejší, právě s muzikou. No a skoro se neví, že text původně obsahoval konkrétní názvy míst, ale kapela je nakonec záměrně odstranila. Chtěli tím docílit, aby, no, si každý posluchač nebo fanda mohl dosadit to vlastní město. Takže všude dobře, v Česku nejlíp. No a příběh z koncertu má i tahleta skladba, všechno je v pořádku. Ona vznikla v době, kdy kapela Opět a Radeček řešila změny v sestavě a osobním životě. Textem jsou krátké poznámky z každodenních momentů, které si kapela zapisovala během turné. Takže sečteno a podtrženo, teď to vezmeme s Jelenem přes prostor a přírodu a z Radečky přes každodenní drobnosti. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jedeme hezky česky.

0: Rádia Čas.
1: A dnes jedeme hezky česky a teď to bude s politikou, nejsou kolem nich žádné skandály, ono spíš se mluví o nových singlech, přípravě nového alba a já mám pro vás osvědčenou hitovku každou vteřinou. Je to takový zásadní hit koncertního setlistu a klidně řeknu i playlistu rádií. Tahle muzika funguje. No a k tomu hezky česky přidám i hezky slovensky s Adamem Bjuricou. My si dáme jeho už mega hit Vietor. Zajímavé je, že skladba vznikla během jediného víkendu, kdy si Adam odjel takzvaně vyčistit hlavu mimo město na hory. Tedy vítr jako symbol změny, takzvaně pročistit hlavu. Ostatně i muzika má to kouzlo vyčistit hlavu a zapomenout na každodenní starosti. Takže ať to funguje i s Musicboxem Rádia Čas a dnes československým speciálem.

0: Živé je svetlo.
1: Music Box Rádia Čas.
2: Kdo by to neznal, je pondělí a my už po víkendu myslíme na pátek a nejsme sami. Marek Ztracený v tom jede s námi. A právě Marka napadlo při pondělku, kdy se mu ale vůbec nedařilo udělat hymnu na víkend. A tak si nahrál takové podklady jenom tak pro sebe do mobilu a za pár dní únik z pracovního týdne dostal takovou tu skutečnou hudební podobu. Jak to funguje, vyzkouší Marek s vámi 7. srpna letos na Ledensky pláni a půjde o mega show, které, nebo ano, Marek o tom mluví jako koncert koncertů, takže pokud lístky máte, tak mega zábavu už dopředu. Tak a znovu hezky česky a rovnou to bude k duetu Terezy Maškové a Marka Lambory s názvem Náš příběh. Původně vůbec nemělo jít o duet, ale solovku pro Terezu. Až během natáčení se ukázalo, že hlas Marka Lambory dodá skladbě takovou trošku jinou dynamiku a věřte nebo ne, nahrávání probíhalo odděleně. Každý interpret nahrával svůj part v jiném studiu. Výsledek ale 100%. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šlubalem a dneska je to česko-slovenská

0: Rádia Čas. Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
2: Dnes je to ve znamení československých hitů a víte co? Pojďme si teď na chviličku zazpomínat na hity, které prostě nestárnou a jak říkáme my Moraváci, zrajou jako víno. Třeba Klára od Činasky, ano, kapela ji brala spíše jako doplňkovou věc k desce, ne jako takový ten singlový trhák a říkali si, tohle asi hit nikde nebude. Ale opak byl pravdou. Hned po vydání si fandové zamilovali, no a z rádia zněla skoro každý den, takže právě rádia z nich udělala takovou tu nesmrtelnou megahitovku. Holt i Mr. Tesař se někdy utne. A když česky, tak proč ne slovensky a rovnou s legendou skupinou Elán. Teď se vrátíme do roku 1987 a skladbě Smrtka na Pražském Orloji. Takový signál času, který otíkává spravedlivě všem stejně. Ani Elán netušil, že tohle bude hit a dokonce uvažovali, jestli skladbu vůbec vydat na singlovce. Ale jedno je jasné, fandové určují, co se jim líbí a co chtějí a neplatí to jenom v muzice. V časátkem Music Boxu dneska jedeme hezky česky i slovensky.

0: Musicbox Rádia Čas.
1: Naše československá jízda Musicboxu Rádia Čas jde pomaličko do finále a tak jdeme na návrat návratů. Skupina Lucie je po delší pauze zpátky a rovnou s megahitem. Ten se jmenuje Marie. Šušká se, že text napsal Robert Kodým za pár minut a na jeden zátah. Vokály naspívala Leny, která zaspívá také na letošním mega koncertu Rádia Čas, a to je 21. listopadu v Ostravan Aréně. Moc se na vás těšíme. Jinak skupina Lucie je tady zpátky a dneska také v Musicboxu Rádia Čas. No a teď hudební tečka za dnešní československou jízdou v časáckém Musicboxu. A chtělo by to fotku, ať máme vzpomínku. Fotit bude Petr Lexa, takže úsměv, ať nám to sluší, ať to máme v paměti. A na druhou stranu fotky si můžeme poznamenat. Musicbox Rádia Čas vždy v pondělí po 18. a v neděli po 14. hodině. Od Aleše Škubala, ať vás muzika baví, díky, že jste byli s Rádiem Čas. A těším se příště.

0: Music Box Rádia Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Radio Čas.

0: Vaškem a Lenkou.
1: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
2: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taková linější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
1: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě. Tolik.
2: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Podcast.
1: Dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: get no stupa.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Lorín, že tetu je stejné jako...
7: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát oká línější. A moc se jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
6: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
7: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Vděčnej za tu šanci.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
2: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taková linější. A moc se jí nechtělo hýbat, už tam seděla pod tím svěrákem, nebo co.
1: Tolik úspěchům známých zpěvaček ve světě. Tolik.
2: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
2: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát taková linější. A moc se jí nechtělo hýbat, už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
1: Tolik úspěchů známých zpěvaček ve světě.
2: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: a Lenkou.
1: Víš, jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Loreen, že tetu je stejné jako...
2: Euforia. Tetu je vlastně euforia, akorát to kálinější. A moc jí nechtělo hýbat, a už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co.
1: Tolik úspěchům známých zpěvaček ve světě.
2: Vždy upřímně, ale vždycky s nadsázkou. Každý všední den 6 až 9 naslyšenou.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

Rádio Čas. Které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pročas.
1: Hity, které milujete.
2: Yeah.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete.
2: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.